přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duo Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass, ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá Míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí Míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.

Tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval. Dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám. Dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje. Tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost. Člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

jsem tulák prostoru a všech časových pásem. Na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal. A ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasů a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem na jevišti dní. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou parléřů. Moje ráno je večer a večer je ráno, jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím post.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. A i když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady jsem asi hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšenej. A jinak je to velmi šikovný rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: No tak to bylo sladné, Pavlína Jíšová, že? Řekli jste si možná většina z vás, ale to byl blafák. Je to její klon, dcera Adéla tohoto času, Bohadlová, prosím vás. Rozlišujte jemné niance. Písnička z jejího solového alba Dobrodruh se jmenovala Planety, úvodní píseň. Tak, a to jsme došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Víťa Troníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
2: Zdravím, posluchače.
1: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
2: samozřejmě
1: uvedli?
2: Samozřejmě, jako vždy.
1: Povídej.
2: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás ved pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jich hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane a já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý. A je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvizeznovima. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli ví pan Pousek, co to je.
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dýmavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naslyšenou,
3: mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., protože já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospěch byla hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu hrozně rychle, ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale
6: no ale někdy ne, někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no když tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, podle mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano. Pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože oni mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou fajfku a já jsem si to zpět udělal, jsem to na druhou stranu. A ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, bych šel. A já jsem napsal, že jsem narkomán, že nesmím tady do toho, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně. Místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková. Její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ji pustit, baví však Lojzí do teplů směroch s pojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma, kde si, co si, na nakonec ju pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde o koho výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou se trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než se nadáli, už by večer. Tak se hned zebrali a už to hajdy do parku, tam se hned stůlili pod první keř, který trefili. Však se nebylo čem divý, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprů roh svojí, ale v tom nejlepším se nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lojza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívajte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jaksi rozležalo. Praví si, hrdech, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu poprvní, ale tu robu pod váma už potřetí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra, hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju, takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
1: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne, básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, ano, dole ty plyny, tak abychom si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B, a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek, je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování.

0: krásná slova a za to umění, které prostě zvládá, je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
1: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
0: Já vím, že se patříte. No.
2: Radko, a koho jste si vybrala? No.
0: Laťku Kozderkovou.
2: Dobře, tak jo, zapsáno.
1: Děkuju.
2: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
3: Další, prosím.
4: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
3: Ale jdete. Kam jdete?
4: No, že jste říkala.
3: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím. Protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
4: Děkuji vám.
3: Tak co vás trápí?
4: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
3: S manželem?
4: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
3: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
4: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
3: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
4: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
3: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
4: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
3: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
4: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlích. Pochopitelně až po svatbě.
3: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
4: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
3: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
4: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních.
3: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
4: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
1: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
2: Ano.
1: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
2: Ano.
1: Tetelejí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelejí se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
2: Tetelí se mraky?
1: Ne, tetelej.
2: Tetelej.
1: Pan Suchý napsal tetelej.
2: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
1: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
2: Že by se otelili jako.
1: Tak to ne. To
2: asi ne. Spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
1: To je česky řečeno.
2: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
1: Byla to hezká písnička, ano. No, jako všechny.
2: A ty si rád hraješ se slovy.
1: hraju se rád ze
2: A kde ti to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když se jdeš lehnout?
1: Ne, ne, ne, jako, ne, já, jsem si,

0: No teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampolický, říkal Šimka, držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Indl Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je Indifferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit Techtle Mechtle, anebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít, varianta B. Takže Ačko Techtle Mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselý, mráčky se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stírská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od jiných posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vášnivého hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač. A dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivděl. To byste mu křivděl, pane doktore. Přizná se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť je mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlim a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Ho, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel.
3: Já děkuji.
1: Se příště i s posluchači a prosím nějaký verš nakonec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji, skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Česku chybí ambulantní specialisté. Přestavba základní školy Milady Horákové v Kopřivnici nabrala zpoždění. Příměstský tábor v Orlové nabízí seniorům výlety i trénink paměti. Dnes bude slunečno, teploty v našem kraji až 32 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Nedostatek lékařů v některých oborech je hlavně v okrajových regionech, ale taky ve Středočeském kraji nebo v Praze. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou radši do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace. Vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
2: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
1: Rekonstrukce jídelny základní školy Milady Horákové v Kopřivnici bude hotová až na konci října. Zdržela ji mimo jiné rozsáhlá oprava rozvodů vody. Uvedl to vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík. Stavební práce stojí 57 milionů korun.
3: Byl problém i s kanalizací, kdy jsme zjistili, že voda z dešťové kanalizace nejde jenom do odpadního potrubí nebo odpadní kanalizace před budovou, ale ztrácí se nám právě v kolektorech, kde byly staré rozvody, které samozřejmě trpěly tím, že byla v nich jakoby vlhkost.
1: Na základní školy se vrátí technická výuka. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá s tím, že od 1. září 2028 se začnou žáci prvních a šestých tříd učit polytechnickou výchovu. Ta se v následujících letech postupně rozšíří do dalších ročníků. Podle zmocněnce ministra průmyslu pro technické vzdělání Tomáše Hambergera půjde o kombinaci klasických řemesel s moderními technologiemi, jako je třeba 3D tisk.
4: Právě do těch očekávaných výstupů učení se konstrukční a technologické dovednosti, je tam vlastně nějaká práce s programovatelnýma technologiema, je tam vlastně i akcent na technologie v domácnosti. Jsou psány velice moderně, skutečně s akcentem na ty současné technologie.
1: Strategie počítá i s tím, že střední školy s technickým zaměřením budou víc spolupracovat s firmami při praxích studentů. Orlovští seniori si tento týden užívají příměstský tábor. Mají za sebou trénink paměti a výlet do Beskyd. Dnes je čeká komentovaná prohlídka Ostravy. Do konce týdne se ještě zaměří na to, jak zvládat psychické obtíže. Zájem o program každoročně stoupá.
0: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost a později večer a v noci se přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů, na horách naměříme okolo 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz je v tuto chvíli v kraji poklidný a bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Každé ráno v 5 hodin začíná na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pravidelné dobré ráno, kterým vás právě dnes ve středu 9. září provedou Lucka Kociánová a Petr Soukup. Pokud alespoň chvíli budete s námi, těší nás to. Přejeme pohodový a úspěšný den.

0: Hokejisty Třince už dělí jen 6 dní od startu nového extraligového ročníku. Stále mají chuť být nejlepší. Nedávných 5 titulů v řadě na touze týmu nic nemění. Už za chvíli o tom ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava budeme mluvit útočník ocelářů Libor Hudáček. Na reportáž si ale ještě pár minut počkejte. Teď připomeneme historii spjatou s dnešním datem 9. září.
1: Vítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Nedaleko Veselí nad Moravou spadl v roce 1831 velký meteorit. Pod názvem Veseli je dnes uložený ve Vídni. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. Výstavba čistírny odpadních vod v Praze Bubenči byla zahájena před 125 lety v roce 1901. Dnes je to ekotechnické muzeum. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60 má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: počasí.
1: Čeká nás hezký a také trochu horký den. Nejprve ale aktuální situace v regionu. Všude na severní Moravě a ve Slezsku máme jasno a relativně i teploty jsou vysoké. Například v Třinci teď naměříte 22 stupňů Celsia, chladněji je v Karviné, tam teď naměříte 15 stupňů. No a teď už prognoza na celý den. Ta hovoří o tom, že na severní Moravě a ve Slezsku bude hezky, většinou jasno nebo polojasno. Během odpoledne ale začne od západu postupně přibývat oblačnosti a k večeru a v noci se může přidat i déšť, ojediněle i bouřky. Teploty ale vysoké, 28 až 32 stupňů, na horách naměříte okolo 23.
2: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Václav Neckář, teď je 5 hodin a 21 minut. Slovenský hokejový útočník Libor Hudáček začne v Třinci už svou pátou sezónu. V prvních dvou získal mistrovský titul, před minulou sezónu oceláři vypadli ve čtvrtfinále, ale loni už byli opět ve finále. Ale museli se po 6 bitvách s Pardubicemi spokojit se stříbrem.
1: Bude nás to ještě mrzit, keď začne liga a potom už máme znova na to priestor to napravit a zabojovat o to.
2: Říká Libor Hudáček, jeden ze špičkových slovenských hokejistů, kteří Třinecký hokejový klub dlouhodobě vyhledávají.
1: No já si myslím, že tu robili dobré jméno ty hráči před námi, takže my jim za to děkujeme a že máme tu možnost, že ty zážitky a ty výhry a ty tituly jsme přinášali ďalej, takže jsou tu ty podle mě to hráči ze Slovenska, tak určitě máme i blízko domov a jsme při hranicích, takže jsme tu rádi a je to skvělá organizace. Všetko, co potřebujeme, tu máme, takže myslím si, že každý, kdo tu přijde, tak nemůže podat nic zlé na to a je milo překvapený, jak to tu celé funguje.
3: Dokázal byste vyjmenovat ty vaše předchůdce v Třinci ze Slovenska, ty průkopníky?
1: Tak já si myslím, že Ľubo Sekeráš, Jožko Daňo, v bráně Hamas, takže Petr Hamrlík, takže na každém poste to boli dobrí hráči, tak já jsem rád, že aj teraz tu máme toľko takú tu bandu slovenskou, jak hovoria v kabíně, takže a je tu fakt vynikajúca tak celá kabína od prezidenta až po upratovačky.
2: Třinec rovněž dlouhodobě jako úspěšná organizace nemění velké počty hráčů, kádr obměňuje pomalu a citlivě.
1: Na to si myslím, že to vedenie dáva a chce, aby tá, jak sa hovorí, tá rodina bola pokope a nevymieniala veľa hráčov, lebo o tom je to podľa mňa náročné, ten systém, to všetko, čo v tej kuchyni patrí, aby sa to zmenilo rýchlo a využívalo hneď od prvého zápasu, takže preto si myslím, že je tu minimum tých zmien.
2: Doplňuje Libor Hudáček, který věští ještě vyrovnanější špičku extraligy než v posledních letech a doufá v umístění po základní části v první čtveřici. Střince David Procházka, Český rozhlas.

0: Se zprávami už je u mikrofonu Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Poslanci se dnes znovu vrátí k zavedení elektronické evidence tržeb. Senát zákon vrátil s pozměňovacími návrhy. Z EET chce vyjmout například bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo u farmářů. Senátní úpravy odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. V Českém Těšíně musí ode dneška řidiči počítat s dopravním omezením. Silničáři začali s opravou povrchu Slezské ulice. Je uzavřený 300-metrový úsek od kruhového objezdu na Ostravské ulici až po křižovatku s Hornickou. Stavební práce potrvají do pondělí 14. září. MHD a záchranné složky uzavírku projedou bez omezení. Městská akciová společnost Ostravské komunikace spustila nový web ostravaparkovani.cz, zaměřený je na parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech parkování na městských parkovištích krajské metropole. Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají pietní akt, který uctí oběti hornické profese. Součástí je také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. Dvě středeční dohrávky uzavřou páté kolo první fotbalové ligy. Jablonec přivítá Ostravu a Hradec Králové chce po nedělním triumfu nad Spartou zaskočit dalšího favorita Plzeň. Zápas Baníku v Jablonci začne v 17 hodin, v Hradci Králové se začíná o 2 hodiny později. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost a později večer se přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty dnes naměříme okolo 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A jak už jste slyšeli ve zprávách, v Českém Těšíně je ulice Slezská mezi křižovatkami ulic Ostravská a Hornická uzavřená. Probíhá tam oprava povrchu vozovky. Objížďka je značena pro všechna vozidla mimo MHD a IZS a uzavírka potrvá do 14. září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Proč nás poslouchat v dopoledním čase, to vám povíme po písních od Elánu a také Jiřího Korna. Pěkné ráno.

Celé město jako na dlani a výhled do dalekého okolí jako bonus. To vše se vám ukáže, pokud se vypravíte na Opavskou hlásku. Výstupem se nechala zvlákat i naše redaktorka Romana Kubicová, která však nejdříve požádala svou průvodkyni Hanu Radzietu o vysvětlení, jestli Opavané označují jako hlásku pouze tu věž, anebo budovu celé radnice na Horním náměstí. A to vysvětlení vám nabídneme v rámci dnešního dopoledního magazínu Křížem krajem. Začínáme 10 minut po hodině 9. Budeme rádi, když tu dobu budete poslouchat. Teď zaspívá Rod Stewart a hned poté budeme mluvit s ostravskými meteorology.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům na lince. Petr Drobek, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit o aktuálním počasí, jak to vypadá?
2: Tak v Moravskoslezském kraji máme teď jasnou, nebo jasné ráno, brzké ráno a teploty jsou v širokém rozmezí od nějakých 10 stupňů v Rýmařově. Tam, kde přes noc nefoukalo, tam klesla teplota níže, ale naopak například v Mořkově anebo ve Frenštátě máme teplotu kolem 23 stupňů, kolem 21 je taky a v Krnově, v Žárech u města Olbrechtice nebo v Ropici a na Lučině nebo i ve Frýdku Místku, takže tam na některých místech jsme měli i tropickou noc, minimální teploty na 20 stupňů. A fouká většinou mírný jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jak se počasí v průběhu dneška bude vyvíjet?
2: Tak dneska k nám vyvrcholí příliv teplého vzduchu. Čekáme, že ráno a dopoledne bude jasno nebo polojasno. Během odpoledne potom začne od západu přibývat oblačnost a později večer a v noci se přidají déšť, přehánky a ojediněle není vyloučená ani bouřka, hlavně z počátku noci. A teploty ty vystoupí na 27 až 31 stupňů, na horách na 21 až 25 a rozfouká se čerstvý jižní až jeho západní vítr s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a večer může lokálně mít i nárazy kolem 15 metrů za sekundu. A zároveň se potom večer bude měnit na severozápadní.
1: Jaká bude noc a co přinese zítřejší den?
2: Noc bude deštivá, většinou bude zataženo, přidá se tedy déšť, který bude k ránu od západu ustávat, teploty klesnou na 14 až 10 stupňů a foukat bude zpočátku čerstvý severozápadní vítr s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu, ale bude postupně slábnout. No a zítra očekáváme ochlazení, teploty budou asi o 10 stupňů nižší než dneska, předpokládáme maxima od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14, bude polojasno nebo oblačno a povane slabý v průběhu dne mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To byly informace o počasí, které pro nás měl Petr Drobek. Díky za to a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Součástí hudebního playlistu dnes po ránu ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava byla píseň Něžné dotyky od Petra Muka. Je 5 hodin 51 minut. Dnes odpoledne po 13. hodině bude opět ke slyšení pořad Alex a host. Tentokrát bude u mikrofonu neurokouč profesor Aleš Stuhlík. Budete poslouchat třeba i o tom, co ho přivedlo ke studiu mozku.
1: Bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovali tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc.
0: Dodám, že celý rozhovor s profesorem Alešem Stuhlíkem si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi, poslanci přehlasovali senátorské veto. Hlučínská radnice dnes pořádá soutěž pro seniory. Tenistka Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou 1-2 na sety. Dnes bude slunečno, teploty okolo 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto Senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
2: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
3: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
2: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
4: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
2: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Skončila rekonstrukce budovy mateřské školy Pramínek v Krnově. Školka v Hlubočické ulici byla mimo provoz od povodní v roce 2024. Děti se tam vrátily po dvou letech. Provizorní sídlo měla mateřská škola v bývalé budově základní umělecké školy na hlavním náměstí, říká ředitelka Alena Klohnová.
5: Snažili jsme se o maximální modernizaci, jak vybavení, i celkově prostředí. Snažili jsme se trošičku o takovéto strukturované prostředí, takové, aby se u nás cítili bezpečně a byli usměvavé a samozřejmě je bavilo s námi tady se vzdělávat a s námi tady být.
0: Město Hlučín dnes pořádá další ročník sportovně vědomostní soutěže nazvané Den senior legionář. Účastníky starší 60 let čekají výzvy v podobě sportovních disciplín a úkoly zaměřené na znalosti a paměť. Akce na hřišti Hlučínské základní školy Rovniny má jednu podmínku. V každém družstvu musí být aspoň jedna žena. Sport. Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodujícím sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
6: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
0: Světová jednička v deblu Kateřina Siňáková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšeová, Melicharová, Martinézová 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost a později večer a v noci se přidá déšť, přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 32 stupňů, na horách naměříme okolo 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bruntálu je uzavřena ulice Nezvalova. Probíhají tam práce na silnici, uzavírka potrvá do konce září, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsou 4 minuty po 6. Připomenu, že dnešním ranním programem Českého rozhlasu Ostrava vás provázejí Lucka Kociánová a Petr Soukup. Přejeme pěkný den úplně všem. Pohled do kalendáře říká, že právě dnes ve středu 9. září slaví svůj svátek nositelky jména Daniela, což je ženské křestní jméno, které má hebrejský původ, dalo by se přeložit jako souzena Bohem. U nás je velmi oblíbené toto jméno, tak všem Danám a Dankám přejeme krásný sváteční den a posíláme Martina Maxa.

0: Petr Spálený a Český rozhlas Ostrava, mějte pěkné ráno, je 6 hodin 12 minut. Na noční jízdy tuningových aut si v Ostravě stěžuje čím dál více lidí. Hluk v noci budí například obyvatele centra Ostravy. Majitelé aut s upravenými výfuky se tak ocitli v hledáčku policistů. Máme o tom reportáž, nabídneme vám ji krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u Raní rozcvičky. Cvik cvičíme na zemi. Opřeme se o dlaně, kolena a špičky. Hlava v prodloužení s trupem. Záda rovná. S výdechem odlepíme pravou dlaň a levé koleno od země a posuneme se mírně vpřed. Položíme na zem a pak zase mírně vzad. Totéž provedeme levou dlaní a pravým kolenem. Cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: My se v regionu opět užijeme vysokých teplot, i to dnešní ráno je celkem teplé, všude na severní Moravě a ve Slezsku je jasno a teď už pojďme k teplotám. Chuchelná na Opavsku bezmála 24 stupňů už teď takto brzy po ránu. Jiné to v Ostravě tady naměříte jen 18 stupňů. No a prognóza na celý den hovoří o tom, že to pěkné počasí vydrží v průběhu celého dne až do večera, kdy může postupně přibývat oblačnosti a později večer se přidá déšť, případně i bouřka. Teploty ale vysoké, 28 až 32 stupňů, na horách pak naměříte okolo 23.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Syndel XA Český rozhlas Ostrava. Přejeme pěkné ráno. Driftování mezi domy a hlasité výbuchy z upravených výfuků. Klidný spánek obyvatel některých ulic v centru Ostravy je ten tam. Na majitele tuningových aut se teď zaměřuje městská i státní policie. Přes 20 už jich přistihli při přestupcích.
1: V úzké ulici mezi vysokými domy se auta s upravenými výfuky pořádně ozývají. Křiklavovi jim říkají stříleči.
2: Jak oni jedou, tak přesně před tím naším domem oni vystřelí.
1: Popisuje prvňačka Žovka, co se děje za oknem jejího pokoje. Nejvíc ji trápí, jak to ubližuje domácím mazlíčkům.
2: Kočky a zvířata je to strašně ruší. Pejsci se zavrtají do pelíšku, protože se bojí. Křečky to ruší.
1: I Žovce se hůř usíná. Její otec Eda večerní jízdy tuningových aut popisuje jako silvestrovský ohňostroj skoro každý letní večer.
3: Normální provoz je takový jemný šum, řekněme, a tyhle ty výstřely jsou hodně na tělo. Jako kdyby člověk stál u střelnice a stříleli mu takhle náhodně za hlavou.
1: Křiklavovi už to hlásili na policii. Další stížnosti se sešly z ostravských částí Zábřeh a Poruba. Policisté zorganizovali za poslední týdny už 3 speciální akce. Podle mluvčíny Kolbočkové zkontrolovali přes 400 aut.
4: Zjištěno bylo 44 přestupků v dopravě, z toho 16 řidičů s nevyhovujícím technickým stavem vozidla a 6 řidičů, kteří se nechovali ohleduplně.
1: Ve spolupráci s městskými strážníky chtějí taková auta kontrolovat i dál. Podle ostravského organizátora tuningových srazů Marka Hilly jde o jedince, kteří kazí jméno ostatním.
5: Každého tunera, podle mě, tak ho tady tihle lidi musí štvat. Lidi se začnou stěžovat, policie začne řešit upravená auta, tak to ve výsledku může uškodit jako všemu. Vy můžete mít upravené auto, může střílet plameny a dělat kravál, a přijedete na sraz a nikomu to nevadí.
1: Marek Hilla odhaduje, že v Ostravě jsou asi 3000 upravených aut. Hlasitých nočních jezdců jsou podle něj nižší desítky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Česku začínají chybět ambulantní specialisté nejen v odlehlých regionech, ale i například v Praze a Středočeském kraji. Poptávka je třeba po alergolozích nebo očních lékařích. Současní specialisté stárnou a mladí lékaři dávají přednost nemocnicím, kde nemusí řešit vlastní ordinaci. S nedostatkem lékařů by mohly pomoct vyšší dotace na rezidenční místa. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Bohumín chystá na provoz zimní stadion. Už příští týden začne sloužit hokejistům a zájemcům o hobby hokej. Od října se na led vrátí také veřejné bruslení. Ceny vstupného pro veřejnost zůstávají stejné jako v předchozí sezóně, potvrdila to mluvčí radnice Jana Končítková. Orloští seniori si tento týden užívají příměstský tábor, mají za sebou trénink paměti a výlet do Beskyd. Dnes je čeká komentovaná prohlídka Ostravy. Do konce týdne se zaměří ještě na to, jak zvládat psychické obtíže. Zájem o program každoročně stoupá. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska 1-2 na sety. Naopak do semifinále 4 hry se dostal česko-americký pár Siňaková-Tausendová. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost a později večer se přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty dnes naměříme okolo 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně jsou uzavřené ulice na nábřeží Míru a Moskevská. Uzavírka potrvá do zítřejšího dne. Na místě probíhá oprava povrchu vozovky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy nabídla Lucka Kociánová. Host Českého rozhlasu Ostrava, to je název pořadu, který vysíláme vždy v pondělí, ve středu a v pátek mezi 11. a 12. hodinou. Kdo bude naším dnešním hostem, uslyšíte už za chvíli.

0: Mezi dopoledne mezi 11. a 12. přivítáme u mikrofonu hned dva hosty. Rozhlasovou dramaturgyni Evu Lenartovou a herečku Alenu Sasínovou. Podíleli se na vzniku rozhlasové četby románu Karen Lednické Šikmý kostel. Co vše obnáší převedení knihy do rozhlasové formy? Na to se naše hostů bude ptát Kateřina Huberová. Začínáme hned po zprávách v 11 hodin. Tolik jeden programový tip, teď jeden tip hudební. Má ho pro nás Richard Marx, písnička nese název Hearts Heart a hned poté tady bude telefonát s ostravskými meteorology. Mějte pěkné ráno.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům na lince. Petr Drobek, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit o aktuálním počasí, jak to vypadá?
2: Tak v Moravskoslezském kraji máme teďkom jasné ráno, brzké ráno a teploty jsou v širokém rozmezí od nějakých 10 stupňů v Rýmařově. Tam, kde přes noc nefoukalo, tam klesla teplota níže, ale naopak například v Mořkově anebo ve Frenštátě máme teplotu kolem 23 stupňů, kolem 21 je taky v Krnově, v Žárech u města Obrechtice nebo v Ropici a na Lučině nebo i ve Frýdku-Místku, takže tam na některých místech jsme měli i tropickou noc, minimální teploty na 20 stupňů a fouká většinou mírný jihozápadní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jak se počasí v průběhu dneška bude vyvíjet?
2: Tak dneska k nám vyvrcholí příliv teplého vzduchu. Čekáme, že ráno a dopoledne bude jasno nebo polojasno. Během odpoledne potom začne od západu přibývat oblačnost a později večer a v noci se přidají déšť, přehánky a ojediněle není vyloučená ani bouřka, hlavně z počátku noci. A teploty ty vysoký na 27 až 31 stupňů, na horách na 21 až 25 a rozfouká se čerstvý jižní až jeho západní vítr s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu a večer může lokálně mít i nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Zároveň se potom večer bude měnit na severozápadní.
1: Jaká bude noc a co přinese zítřejší den?
2: Noc bude deštivá, většinou bude zataženo, přidá se tedy déšť, který bude k ránu od západu ustávat. Teploty klesnou na 14 až 10 stupňů a foukat bude zpočátku čerstvý severozápadní vítr s rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu, ale bude postupně slábnout. No a zítra očekáváme ochlazení, teploty budou asi o 10 stupňů nižší než dneska, předpokládáme maxima od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14, bude polojasno nebo oblačno a povane slabý v průběhu dne mírný severní až severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To byly informace o počasí, které pro nás měl Petr Drobek, díky za to a hezký den.
2: Pěkný den,
0: naslyšenou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Iveta Bartošová a protože máme krátce před sedmou, máme pro vás také nabídku typu pro volný čas. Hned dopoledne máte možnost zajít na komentovanou kostýmní prohlídku expozice H2 Český brokát. Ta se nachází v Rýmařově. Prohlídky začínají o 9:30 dopoledne a následně v 11 hodin. V Opavě se dnes uskuteční pětní akt Kameny zmizelých pro rodinu Vogelovu. Začíná se ve 3 odpoledne na Lepařově ulici. Poté následuje od 17 hodin v Breda Pointu přednáška o této podnikatelské rodině. A Kamenům zmizelých patří i dnešní komentovaná procházka po centru Ostravy, kterou povede výtvarnice Lenka Kociařová. Sraz zájemců je už v 10 dopoledne u divadla Antonína Dvořáka.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Válka. Krásná zdravá svačina.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Vojenský podnik v Šinově u Nového Jičína pořádá kariérní den pro studenty. Děti ze základní školy Milady Horákové mají kratší přestávky kvůli rekonstrukci jídelny. Dnes bude slunečný den a teploty okolo 30 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
3: Se z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošli 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv z toho může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
1: Stovky studentů středních škol z Moravskoslezského kraje se dnes seznámí s tím, jak funguje vojenský opravárenský podnik v Šinově u Nového Jičína. Státní společnost pro ně pořádá kariérní den. V halách podniku se kompletuje a opravuje technika pro evropské armády. Podle mluvčího Rostislava Rožnovského tak chce vojenský podnik oslovit možné budoucí zaměstnance.
4: Aktuálně hledáme desítky nových kolegů. Poptáváme jak vysoce specializované pozice ve vývoji a IT, tak dělnické profese, zejména svářeče. Chceme studentům a mladým lidem ukázat, že obranný průmysl nabízí zajímavou a perspektivní kariéru a zároveň si vychovat odborníky pro vojenské projekty, které budeme realizovat v příštích letech.
1: Rekonstrukce jídelny základní školy Milady Horákové v Kopřivnici zkrátila dětem přestávky. Na svačinu teď mají jen 5 minut, aby je pak škola mohla vozit autobusy na obědy do náhradní jídelny na druhé straně města.
5: Ty 5minutové přestávky jsou tak jako pro mě to málo, no. Že se nestihnu jako zopakovat to učení jakoby do další hodiny.
6: Vysvětluje mi na chodbách základní školy Milady Horákové osmák Pavel. Je tady s ním i jeho spolužačka Pavla.
7: Jako na záchod si můžem dojít za těch 5 minut.
6: Důvod zkrácení přestávek vysvětluje ředitel Petr Liberda.
8: Přišlo nám to rozumnější, než aby děti přicházely o výuku.
6: Autobusy má škola k dispozici 2 a vyjde se do nich přibližně 50 dětí. Jezdit budou tedy k Vedlově, než město rekonstrukci ukončí. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Írán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údory na íránské tankery. S odkazem na íránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Jordánské protivzdušné obraně se prý podařilo zneškodnit 18 z 20 vypálených íránských střel. Zbylé 2 střely pak údajně dopadly na odlehlá neodbytná místa.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost, později večer a v noci se přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 28 až 32 stupňů, na horách naměříme okolo 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je v rámci možností plynulý. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Další půl hodina v našem dnešním ranním programu přinese další díl naší řidičské abecedy. Čekejte ho krátce před 7:30. Ještě předtím Artur Kubica a jeho okénko plné dobrých rad a nápadů. Jmenuje se Dvakrát měř, jednou řeš. Dnes se Artur zaměří na podzimní péči o růže. No a z muziky nabídneme Petra Reska, Pavla Bobka nebo třeba zpěvačku Annie Lennox. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Lucka Kociánová a Petr Svouku přejí pěkný den.

0: 3 minuty jsme teď po ránu trávili ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava s Pavlem Bobkem. My vás už za pár minut seznámíme s dalším dílem naší řidičské abecedy. Do konce září vám totiž každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Počkejte si ještě 8 minut. Teď totiž pár dobrých rad nabídne náš kutil tělem i duší, jak sám sebe označuje Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Růže, královny zahrady, aby si přes zimu mohli pospat jako šípková růženka a na jaře vás znovu potěšit bohatými květy, věnujte jim teď naplno svou péči. Výkyvy nočních a denních teplot přímo nahrávají černé skvrnitosti, která se projevuje hnědými až černými skvrnami na horní straně listů. Pokud nepoužíváte preventivní postřik, využijte ho nyní jako takzvané SOS řešení. Jestli nepomůže, raději sestřihejte větvičky růží a odstraňte všechny napadené listy. A navíc odborníci doporučují zastřižení růží, kromě skalkových, ideálně 2 cm nad místem, odkud roste pátá až osmá větvička z lístky. Tuhle práci si nechte na konec října. Následně ze záhonku odstraňte mlčovací kůru a růže zahrňte chvojím, případně k ním ještě přihrňte zeminu. Pokud máte růže choulostivější, udělejte jim ještě peřinku z prodyšné geotextilie. Začátek podzimu je ten správný čas i pro výsadbu nových růží, které milují uleželou půdu, fosforečné hnojivo nebo kompost. Nové růžičky zastřihněte až ke zdravé a silné části, ponořte na 2 hodiny do vody a potom teprve sázejte. Zdraví vás kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: náma Paul Simon, přesný čas 7 hodin 17 minut.
1: Počasí.
0: Den bude krásný a velmi teplý, i dnešní ráno na severní Moravě a ve Slezsku je povedené a slunečné, nicméně jsou značné rozdíly v teplotách v Bohumíně. V tuto chvíli naměříte 16 stupňů Celsia, naproti tomu ve Frenštátu pod Radoštěm už teď na teploměru údaj 23 stupňů. No a teploměr dnes bude samozřejmě stoupat. Čekáme většinou jasný anebo polojasný den, až večer přijde více oblačnosti a je s tím také možnost přeháněk, případně i bouřek. Teploty vysoké až 32 stupňů, na horách se pak teploty budou pohybovat okolo 23.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
3: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
2: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: Ve středu dopoledne přivítáme u mikrofonu hned dva hosty. Rozhlasovou dramaturgyni Evu Lenártovou a herečku Alenu Sasínovou. Podíleli se na vzniku rozhlasové četby románu Karin Lednické Šikmý kostel. Co všechno obnáší převedení knihy do rozhlasové formy? Ptát se bude Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 21 minut si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava můžete trochu osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se často chybuje. Dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo teď má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohledu plnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si v našem seriálu povíme, jak je to s jízdou a hlavně nehodou s autem bezplatné technické kontroly.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Krátké zprávy, to je to, co vám nabídne Lucka Kociánová.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Míra nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji se v srpnu zvedla o 0,1% bodu. Aktuálně tak dosahuje 7,1%. Bez práce je teď téměř 56 tisíc lidí. Je to zhruba o 1000 víc než v červenci. Kraj zůstává nad celostátním průměrem. V celém Česku je nezaměstnanost rovných 5%. Nedostatek ambulantních specialistů se netýká už jen odlehlých regionů. Lékaři chybí taky v Praze nebo Středočeském kraji. Například alergologové nebo oční lékaři. Ministerstvo zdravotnictví proto chce příští rok zvýšit dotace na rezidenční místa pro mladé lékaře z 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Pomoci se zkrácením čekacích dob by měly taky elektronické žádanky. Městská společnost Ostravské komunikace spustila nový mapový portál zaměřený na parkování ve městě. Řidiči se z něj i na chytrém telefonu dozvědí, která parkoviště jsou aktuálně obsazená a kde je volno. Aplikace obsahuje i informace o možnostech nabíjení elektroaut nebo jestli je konkrétní parkovací dům bezbariérový. Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají pietní akt, který uctí oběti hornické profese. Součástí je také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open neprošla. Bělorusce Sabalenkové podlehla 1-2 na sety. I tak si česká wimbledonská vítězka účastí ve čtvrtfinále posledního Grand Slamu sezóny vytvořila v New Yorku nové maximum. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost. Později večer se přidá déšť, přehánky, ojedinělé i bouřky. Teploty dnes naměříme okolo 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Českém Těšíně se zdržíte v ulici Záplotí. Stala se tam nehoda dvou aut a může zasahovat i do protisměru. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Občany Litultovic na Opavsku čeká referendum. Čeho se bude týkat, to vám povíme po písni Hany Zagorové a Valdemara Matušky. Pěkné ráno přejeme.

0: obce to může ohrozit zásoby pitné vody i pro další vesnice.
1: Litultovice, místní část Luhy. Lom je tady kousek za cestou a pamětníci z okolních domů vzpomínají, jaké to bylo, když se tam v minulosti naplno těžilo.
2: My jsme zažili provoz a nedovedem si představit, jo, že se to znova obnoví. Spousta aut, prachu.
3: Bojím se toho, protože tady bude prach, hluk.
1: Referendum pomůže vám?
3: Tak určitě.
1: Lom je v režimu rekultivace od roku 1994 a předloni ho chtěla firma Torsen zasypat stavebním odpadem. Potvrdil to nezávislý starosta Litultovic Jan Birgus, který v komunálních volbách znova kandiduje. A teď, jak říká, zase změna. Zbytkových zásob kamene je podle firmy najednou už 500 000 kubíků.
4: Naprosto nemůžeme souhlasit, aby rekultivace lomu pokračovala až někde do roku 2037 a zvětšila se na 10x předpokládané těžby.
1: Souhlasí s tím, aby se řešilo bezpečnostní zajištění jedné ze stěn lomu, ale masivní těžbu odmítá.
4: V podstatě těžíme mezi rodinnými domky v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, který zásobuje zhruba 5000 obyvatel vodou, a při změně názoru dané firmy se za 8 let dozvíme, že další varianta rekultivace je znovu zavezení odpadem.
1: Firma Torsen postupuje přesně podle zákona, reagoval jednatel společnosti Dalibor Kučera.
5: Ten důl je v provozu a jsou tam nezbytné skutečnosti, které potřeba respektovat, a to je veřejný zájem dotěžení zásob, protože zásoby tam jsou a je potřeba ho dotěžit.
1: A zdůraznil nutnou stabilizaci svahu, což znamená i těžbu.
5: Nikdo si nepřeje, aby tam pár desítek, možná stovek tun sjelo do té vody a nikdo neví, co to udělá. Nedej bože, by se něco stalo.
1: Místní referendum, pokud přijde dostatek hlasujících a výsledek bude platný, umožní obci Litultovice udělat všechno proto, aby zabránila plošnému dotěžení zbytkových zásob s výjimkou zmiňované stabilizace stěny lomu. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: O počasí budeme mluvit s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Po telefonu zdravíme, pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si povědět nejprve o aktuální situaci.
2: V regionu máme polojasno až jasno, teploty jsou hodně vysoké, většinou od 20 do 23 stupňů, 25 stupňů mají v Osoblaze a také na Frenštátsku je teplota kolem 23, 24 stupňů. Lysá hora má třeba 16 stupňů, ale tam poměrně hodně fouká. Jinak vítr ten i na ostatním území zesiluje, zatím je mírný, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Je tady středa, 9. zářijový den, jak bude?
2: Očekáváme, že bude spíše polojasný, teď z rána přechodně může být více oblačnosti, potom později odpoledne bude přibývat od západu oblačnost studené fronty a večer se přidá také první přehánky nebo déšť. Teploty dnes ale vystoupí ještě na 27 až 31 stupňů, na horách bude kolem 23 a vítr ten bude postupně až čerstvý jižního západní. Večer při přibližování se studené fronty z nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Ohledně noci tam bude přecházet naše území studená fronta, takže čekáme zataženo, déšť, přehánky, ojediněle z večera se může vyskytnout i bouřka. Teploty do rána klesou na 14 až 10 stupňů a vítr zpočátku čerstvý, severozápadní, lokálně v oblasti fronty ještě nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ale pozvolna bude vítr slábnout.
1: Tolik tedy dnešek, vy jste už částečně nakousl i noc, pojďme se k ní vyjádřit ještě více a hlavně, jaký bude zítřek.
2: Tak v tu noc přechod studené fronty, déšť, přehánky, zpočátku viděla i bouřky, zítra již budeme za studenou frontou, čekáme méně oblačnosti, polojasno, přechodně oblačno, ale teploty budou výrazně nižší, jen 16 až 20, takže v podstatě zítřejší maxima budou ještě nižší, než teď v tuto chvíli jsou teploty. Na horách kolem 12 vítr, ten bude slábnout, bude se měnit na severní až severovýchodní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Ještě vás požádám o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak je 1008 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je kolem 70 až 60%.
1: S informacemi o počasí nás se seznámil Tomáš Ostrožlík. Děkujeme a pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. O čem se mluví?
3: Slavnostním gala večerem na dvou velkých scénách odstartovala 108. sezóna Národního divadla Moravskoslezského. Jaká bude a před jakými výzvami divadlo stojí, tak to už bude téma pro Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla Moravskoslezského, ve čtvrtečním rozhovoru s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví? Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po skupině Slza se pojďme věnovat tomu, jaké zajímavé akce dnes v regionu můžete navštívit. Nejprve pozvání do Frýdku Místku. Tam jste zváni na vernisáž výstavy do galerie Věž. Dutina Věžní, jak zní název té výstavy, je autorem díla Jana Lorince. Začíná se v 19 hodin. Do komorního klubu v Ostravě Hrabůvce se můžete vydat na fotopřednášku Petra Lexi Přendíka o vodě v dějinách jihu. Se zdejšími prameny, strouhami, řekami a rybníky vás seznámí od 18. hodiny. A ještě pozvánka do Bohumína, tam v 19. hodin začíná v sále kina koncert filmové hudby Ennia Morriconeho, a to při svíčkách.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Svačinka. Krásná zdravá svačina.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V Moravskoslezském kraji je nahlášených zhruba 6800 volných pracovních míst. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Silničáři začali s opravou Slezské ulice v Českém Těšíně. Čeká nás tropický den, teploty až 31 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. V Moravskoslezském kraji se zvýšila poptávka firem po zaměstnancích. Zatímco v červenci počet nahlášených volných míst klesl, v srpnu se zvýšil na celkových zhruba 6800, hlavně v Ostravě a na Opavsku. Jak dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop, nejčastěji hledané profese se příliš nemění.
3: V srpnu hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji montážní dělníky, uklízeče, kuchaře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojáře, obsluha zařízení na zpracování kovu, řidiči nákladních automobilů.
1: Sněmovna bude znovu projednávat zavedení elektronické evidence tržeb. Zákon s výhradami vrátili senátoři. Z EET chtějí například vyjmout bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů, vysvětluje předseda senátorského klubu KDU-ČSL Josef Klement.
4: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. A propo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi odmítá. Horní komora podle ní množstvím pozměňovacích návrhů způsobila chaos. Senátory tak sněmovna zřejmě přehlasuje. V Českém Těšíně musí ode dneška řidiči počítat s dopravním omezením. Silničáři začali s opravou povrchu Slezské ulice. Je uzavřený 300-metrový úsek od kruhového objezdu na Ostravské ulici až po křižovatku s Hornickou. Stavební práce potrvají do pondělí 14. září. MHD a záchranné složky uzavírku projedou bez omezení. Cvičení k případnému znovu zavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskem dnes zahájili policisté, vojáci a celníci. Dvoudenní kontroly aut čekají cestující na všech hraničních přechodech ve Zlínském kraji. Podle mluvčího krajské policie Petra Jaroše by nemělo dojít k dopravním komplikacím.
5: Cvičení bude probíhat ve Zlínském kraji na všech 7 silničních přechodech. Z těch větších lze uvést například Velké Karlovice, Střelná, Starý Hrozenkov či Strání a také na železničních přechodech v Roniliči a ve Vlárském průsmyku.
1: Cvičné kontroly budou po celé délce státních hranic se Slovenskem.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost a později večer a v noci se přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty 27 až 31 stupňů, na horách naměříme okolo 23.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Děšině se stále můžete zdržet v ulici Záplotí. Nehoda dvou aut může sahat až do protisměru. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Stříhání nechtu, tak to je téma, na které se dnes zaměří Martin Písařík v pravidelné ranní rubrice Co v učebnicích nebylo. Bude tady ke slyšení už za pár minut. Řidiče bychom také chtěli upozornit na to, aby nás poslouchali před 8:30. Povíme jim totiž, co zásadního se chystá na důležitých silnicích v regionu. No a protože jsme rádio, budeme nabízet i muziku, konkrétně Věru Martinovou, kapelu Turbo, anebo Ace of Base. Hezké ráno!

0: Zdaná se na důležitých silnicích v regionu čekají nějaké komplikace. To se dozvíme krátce před 8:30. Ještě předtím rubrika s názvem Co v učebnicích nebylo? Slovo má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehet nadci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Aktuální pohled do regionu, všude svítí slunce, teploty se v nížinách pohybují v našem regionu od 20 do 25 stupňů. Co se hor týče, na vrcholu Lysé, hory v Beskydech 16 stupňů Celsia, pradědy v Jeseníkách hlásí 14. No a co nás dnes čeká, tak bude tady pěkný den, až večer přijde více oblačnosti a je s tím spojená možnost přeháněk, ojediněle i bouřek. Teploty vysoké okolo 30 stupňů, na horách naměříte okolo 23. Tak si užijte hezký den.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Míříme na důležité silnice v našem regionu. Co se na nich v nejbližší době připravuje, řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V pondělí 14. září zahájíme opravu mostu na dálnici D48 v Třanovicích. Konkrétně se jedná o výměnu mostních závěrů, které napojují mostní konstrukci na pevnou část dálnice. Doprava bude během prací vedená po neopravované části D48 v jednom pruhu pro každý směr. Hotovo bude do konce října.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Borka. Krásná zdravá svačina.
1: Ještě jednou nabídneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava krátké zprávy. Za okamžik uslyšíte Lucku Kociánovou.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Ostrava zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl prověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přešla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dřív uvedl, že pro změnu nevidí důvod. Odpůrci z řad opozice ji označují za protiústavní a už předem avizovali, že ji chtějí napadnout u ústavního soudu. Pražský vrchní soud dnes znovu projedná případ požáru Národního parku České Švýcarsko. Podle obžaloby ho před 4 lety založil bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka, který vinu odmítá. Ústecký krajský soud ho letos v lednu už podruhé osvobodil kvůli nedostatku důkazů. Státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal. Ostravská technická univerzita koupila novou unikátní 3D tiskárnu kovů. Stála 22 milionů korun. Na rozdíl od běžných tiskáren tohoto typu dokáže zařízení měnit průměr laserového paprsku v průběhu tisku. Podle akademiků to přinese úsporu času i nákladů. Odlovští seniori si tento týden užívají příměstský tábor, mají za sebou trénink paměti a výlet do Beskyd. Dnes je čeká komentovaná prohlídka Ostravy. Do konce týdne se ještě zaměří na to, jak zvládat psychické obtíže. Zájem o program každoročně stoupá. Opavská planetární stezka se rozrostla o dalších 7 zastavení. Modely v reálném poměru velikostí o vzdálenosti od Slunce nově zachycují také trpasličí planety nebo například aktuální pozice vesmírných sond. Střed venkovní stezky je v Opavě na Horním náměstí. Nejnovější modely ale už hranice města překročily. A jaké nás dnes čeká počasí? Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost. Později večer se přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty dnes naměříme okolo 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu u sjezdu z Rudné probíhá vyšetřování nehody 3 aut. Počítejte tam se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Děti ze základní školy Milady Horákové v Kopřivnici začaly nový školní rok netradičně o týden později a navíc s řadou omezení. Proč? Vysvětlíme už za pár minut.

0: která způsobuje, ale ano. Jedním z nich jsou třeba přestávky zkrácené na 5 minut.
1: Ty 5 minutové přestávky jsou tak jako pro mě to málo, no. Že si nestihnu jako zopakovat to učení jakoby do další hodiny.
0: Vysvětluje mi na chodbách základní školy Milady Horákové osmák Pavel, je tady s ním jeho spolužačka Pavla.
2: Jako na záchod si můžem dojít za těch 5 minut.
0: Přestávky musel ředitel školy zkrátit kvůli nedokončené jídelně. Děti totiž musí na obědy dojíždět autobusy každý den do střední průmyslové školy, která je na druhé straně města.
3: Přišlo nám to rozumnější, než aby děti přicházely o výuku a nemuseli jsme z hlediska organizace těch hodin řešit, že jim každý týden bude odpadat třeba dějepis. Tak jsme to nachystali tak, ať s přestávkami zkrátíme celý školní den a díky těm 5-minutovým přestávkám a dojíždění na obědy v podstatě budou končit, jak kdyby se konala klasická výuka.
0: Autobusy má škola k dispozici 2 a vyjde se do nich přibližně 50 dětí. Jezdit budou tedy k Vedlově, než město rekonstrukci ukončí. Protáhla se kvůli rozsáhlejším opravám rozvodu vody, vysvětluje vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík.
4: Byl problém i s kanalizací, kdy jsme zjistili, že voda z dešťové kanalizace nejde jenom do odpadního potrubí nebo odpadní kanalizace před budovou, ale ztrácí se nám právě v kolektorech, kde byly staré rozvody, které samozřejmě trpěly tím, že byla v nich jakoby vlhkost.
0: Stavební práce stály 57 milionů korun. Po instalaci nové varné technologie se podle Ondrášíka můžou ale ještě navýšit. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: Nabídneme aktuální pohled do regionu Severní Moravy a Slezska, tedy co se počasí týče. Nejtepleji v našem regionu je momentálně ve Frýdku Místku, alespoň to říkají data z tam umístěné meteostanice. Naměříte tam v tuto chvíli 26 stupňů Celsia, naopak nejchladněji je na vrcholu Lysé hory 16,5 stupně. Ten teploměr ale dnes ukáže ještě vyšší teploty. Čeká nás totiž krásný, většinou jasný den s teplotami až okolo 30 stupňů v nížinách. Na horách bude okolo 23 stupňů. Nicméně později k večeru čekejte více oblačnosti a také možnost přehánky, ojediněle i bouřky.
2: Ve středu dopoledne přivítáme u mikrofonu hned dva hosty. Rozhlasovou dramaturgyni Evu Lenártovou a herečku Alenu Sasínovou. Podíleli se na vzniku rozhlasové četby románu Karin Lednické Šikmý kostel. Co všechno obnáší převedení knihy do rozhlasové formy? Ptát se bude Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O čem se dnes bude hlasovat v poslanecké sněmovně, i to vám poví Lucka Kociánová ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava za 8,5 minuty. Ještě předtím se vás pokusí rozesmát Artur Kubica. A pak už bude dobré dopoledne, tím dnešním programem vás po deváté začne provázet Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se s přáním všeho dobrého loučí Petr Soukup.
1: Zasmějte se s námi! To se ptá dcera své maminky. Maminko, paní učitelka nám v matematice dala příklad, ve kterém měla rodina 4,1 členů. Nemohla bys mi nějak vysvětlit, co by mohla být ta 1/10 členů? A ta maminka se na tu dcerku zadívá a říká, ty hloupoučka, to je 1/10, to je přece tvůj neschopný otec. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona, vetoval ho Senát. V Ostravě funguje nový portál s informacemi o obsazenosti parkovišť. V Karviné dnes uctí Den horníků pietou a bohoslužbou. Bude tropický den, teploty až 31 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční, jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí koaliční verzi.
2: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
0: Městská společnost Ostravské komunikace spustila nový mapový portál zaměřený na parkování ve městě. Řidiči se z něj i na chytrém telefonu dozvědí, která parkoviště jsou aktuálně obsazená a kde je volno. Aplikace obsahuje i informace o možnostech nabíjení elektroaut nebo jestli je konkrétní parkovací dům bezbariérový.
3: Portál na adrese ostravaparkovani.cz zatím informuje o 14 městských parkovištích a parkovacích domech. Brzy v něm budou i parkoviště ve správě obvodů. V plánu je i sdílení informací od soukromých majitelů na jednom místě. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádají pietní akt, který uctí oběti hornické profese. Součástí je také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas pátého kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice. Podle policie hrozí ze strany fanoušků narušení veřejného pořádku. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze tudíž předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany Policie České republiky bezpečnostní opatření.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během odpoledne pak začne od západu postupně přibývat oblačnost a později večer a v noci se přidá déšť, přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů, na horách naměříme okolo 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Porubě v ulici 17. listopadu u sjezdu z Rudné stále probíhá vyšetřování nehody tří aut. Počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři a čtvrt minuty po 9. hodině, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava, ty další vám nabídne v 10 hodin. Péťu Soukupa už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a i dnes 9. září začneme magazínem Křížem krajem. Tentokrát se vydáme s Romanou Kubicovou do Opavy. Naším cílem je Hláska, tedy radniční věž na Horním náměstí. Zaměříme se na její historii, vystoupáme až na vyhlídkový ochoz a rozhlédneme se po Slezském městě. Tak tedy za malou chvíli magazín Křížem krajem dnes s Romanou Kubicovou.

0: křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Celé město jako na dlani a výhled do dalekého okolí jako bonus. To vše se vám ukáže, pokud se vydáte na Opavskou hlásku. Výstupem se nechala zlákat také naše redaktorka Romana Kubicová, která však nejdříve požádala svou průvodkyni Hanu Radzietu o vysvětlení, jestli Opavané označují jako hlásku pouze věž nebo budovu celé radnice na Horním náměstí.
2: Je to vlastně celá budova a nikdo už ji dneska ani jinak než hláska neřekne. I když v minulosti se říkalo budově spíše Šmetrhaus, to je rozložením vlastně té spodní části, připomíná motýla. A věži jako takové se říkalo městská nebo hodinová, německy pak Turm nebo Stadtturm.
3: No tak takový Stadtturm, ten musel být v každém štetlu, protože vždycky se něco dělo, muselo se něco rozhlásit, takže to byla prvotní funkce této věže.
2: Přesně tak, hlásili se jak otevírání bran, různé slavnosti se ohlašovaly, tak i ty nepříjemné právě požáry a jiné hrozby, které město pohltily.
3: A Šmetrhaus, tam od jakživa sídlili konšele, abych to tak dobovou terminologii nazvala.
2: Historie Šmetrhausu je velice bohatá, protože původně, když vlastně ještě věž byla ve 14. století postavena, byla dřevěná, tak Šmetrhaus sloužil k vlastně uchovávání zboží a přímo pod věží se nacházela váha, kde se prodejní zboží převažovalo. Ale byl tady také soud, obchodní komora, anebo taky během let divadlo, muzeum a dokonce tady sídlil i dráb s malou šatlavou.
3: Možná by bylo lehčí se zeptat, co tady nebylo vlastně.
2: To asi ano.
3: Dobře, vytyčili jsme si cíl, dostaneme se na hlásku. Půjdem?
2: Vyrazíme.
3: Dobře, jak to vypadá? Turistická sezóna vlastně zářím ještě pokračuje, takže dokdy tady zvete návštěvy?
2: Věž je přístupná pro veřejnost v turistické sezóně a ta probíhá od května do září a na věž můžete vystoupat každou sobotu od 10 do 17 hodin. Ale to není jediná možnost. Velice příjemné je si prohlédnout město také v zimním měsíci a to je v prosinci, kdy probíhají vánoční trhy a to od 4 do 7 hodin každý den můžete vystoupat a podívat se vlastně, jak je město nádherně nasvícené.
3: Takže těch možností je spousta jak pro místní, tak pro turisty. A vy jste říkala, že vystoupáme, ale já si myslím, že si to trošku zjednodušíme, ten začátek, pojedem.
2: Byli bychom asi hodně zadýchaní.
3: Jak je to vlastně vysoko?
2: Celá věž měří něco málo přes 60 metrů a ten ochoz, kam míříme my, tak ten se nachází zhruba v necelých 35 metrech. Teď vyjedeme výtahem do 4. patra, to jsme si ulevili od nějakých 83 schodů.
3: Máte to dobře spočítané.
2: Ano, a pak nás čeká ještě dalších 100 až na věž.
3: Paní Hana Radzieta už otevírá to samotné gro, kvůli kterému jsme sem přišli a já si ještě přečtu, že hrotnice je dlouhá 10,75 a uvidíme tam zvony a schody, no to bych četla ještě půl hodiny, já si to raději od vás nechám namluvit. Tak, tady už to začíná krásně znít.
2: Ano, ano, tady je i velice příjemně v létě, se tady chodíme schovávat.
1: Prozrazuje tajný trik na letní ochlazení Hana Radzieta, která nás dnes vede na věž Opavské hlásky. Ve výstupu budeme pokračovat hned po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Planety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte středeční magazín Křížem krajem a já připomínám, že dnes jsme na výletě v Opavě. Stoupáme s redaktorkou Romanou Kubicovou a průvodkyní Hanou Radzietou na Ochoz lásky. Každé patro tady nabídne návštěvníkovi nějakou podívanou, třeba visící závaží starodávného hodinového strojku.
3: Je to vlastně závaží, které, když potom vyjdeme do toho mezipatra, uvidíme i tu vrchní část mechanického hodinového strojku, který tady fungoval od roku 1615, kdy byly do věže hodiny zasazeny a je stále funkční, ale už samozřejmě bylo velmi nepraktické stále hodiny ručně ovládat, takže to nahradili 4 mechanické malé strojky ve druhém vlastně patře.
4: Tak se na to mrkneme ze zhora, ale ještě se chvíli linku zastavíme tady. Vlastně vyprávíte příběh lásky, příběh zvonů, je tady maketa celé budovy.
3: Ano, tady se návštěvníci dočtou celou historii lásky, která tedy, jak už jsem zmiňovala, byla původně dřevěná, postavila se ve 14. století. V 16. století jí smetla vichřice, takže byla nahrazena podle návrhu Krištofa Prochubera. Byla nahrazena touto nádhernou kamennou renesanční budovou osazenou právě hodinami. A ta se vlastně, dá se říct, nezměnila, až potom byla velká rekonstrukce, která proběhla v roce 2006, ale to jenom se opravila nějakým způsobem, se její vizáž nezměnila, vypadá stále stejně.
4: Pojďme tedy nahoru. A teď jsme v úrovni teda ciferníku.
3: Přesně tak, jsou 4, aby z každé strany mohli návštěvníci a i obyvatelé města vždycky vědět, kolik je hodin.
4: No jako opovačka řídíte se teda hodinami na hlásce?
3: Řídím, ano, je to tak. Vlastně odbíjí čtvrt, půl, tři čtvrtě a pak v celou i kolik je hodin. Je to super, vždycky víme, kolik je.
4: A už jsme tedy v cíli.
3: Už se nacházíme v patře, kde máme ochoz. Jsme tedy ve 34,82 metrů a můžeme se podívat na krásné město ze všech stran.
4: Byla jste někdy ještě výš, nebo tam už se nikdo nedostane?
3: Tam už se dostanou jenom opravdu odborníci, kteří umí spravovat zvon a 2 cymbály, které se nachází v lucernách nad námi.
4: My se zatím podíváme na ten samotný ochoz. Uzoučky.
3: Ano, ale máme zde vysoké zábradlí, takže většinou i ti, kteří nejsou úplně přátelé s výškami, to zvládnou a obejdou si opravdu celou věž dookola.
4: A já se tak dívám po okolních věžích. Je ještě někde hezčí rozhled v Opavě, nebo toto je opravdu to nejhezčí, co můžete tady zažít?
3: Samozřejmě hláska tím, že se nachází v centru, tak ten pohled je opravdu krásný, ale není to nejvyšší pohled. Když se podíváme, vlastně konkatedrála má také věž, ale ta není běžně přístupná. Sem tam, když jsou komentované prohlídky, tak myslím, že jednou za čas se tam člověk může dostat, ale opravdu je to hodně zřídka. Ale častěji bývá přístupná věž kostela svaté Hedviky, kterou můžeme vidět o něco dál a ta tím, že stojí výš než samotná radnice, tak vlastně ten výhled je ještě trošičku vyšší.
4: Láká nás k opavským výhledům Hana Radzieta, která tady pracuje v Opavě v oblasti turistického ruchu a dnes nás pustila na opavskou hlásku. Z Opavy z nádherné vyhlídky Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: A A v zítřejším magazínu Křížem krajem se ptáme ještě více na západ našeho kraje. Podíváme se do centra Rýmařova. Projdeme část komentované trasy městem a zastavíme se třeba u Mariánského pomníku. Jehož sochu provází zajímavá pověst. Dozvíte se, proč má Panna Marie pootočenou hlavu. A zastavíme se také u historické budovy Rýmařovské radnice. Na západ kraje nás zítra pozve Petra Štrimplová.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je 9:30 a připraveny jsou i rozhlasové babské rady. Dneska se Jarka Vykoupilová zaměří na to, že lednička zdaleka není ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. Babské rady tedy prozradí, proč bramborám nebo dýním prospějí k uskladnění spíše jiná místa.

0: a do zámku nepasuje viac môj.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas

0: Za minutu bude 9:45, tohle je dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Září, to je měsíc náborů a sportovní kroužky se prezentují veřejnosti na akcích a my vás teď na jednu takovou pozveme. Oddíl stolního tenisu dětí a mládeže Klub Sten Karviná totiž pořádá charitativní akci, která má pobavit děti i dospělé a taky předvést to nejlepší z tohoto sportu. Více už prozradí předseda oddílu Klub Sten Rostislav Horáček. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak zatím u vás probíhají nábory? Vy jste se teď o uplynulém víkendu účastnili například i sportovního dne v Karviné. Pomáhají takové akce veřejnosti propagovat a přilákat děti k stolnímu tenisu?
1: Tak já myslím, že určitě. Prezentovali se tam vlastně sportovní oddíly z celého našeho města. Rodiče mají jako velmi vhodnou příležitost vybrat a zvolit pro ty děti ten sport, který je eventuálně bude bavit. Takže já si myslím, že to na začátku září je určitě jako výborný nápad.
0: Mm-hmm. A jak ty nábory teda probíhají u vás zatím? Jaký máte zájem mezi nováčky?
1: Jo, tak určitě. Já si myslím, že ty rodiče se nám hlásí, přijdou za námi, ty děti si to přijdou vyzkoušet, měli možnost si to vyzkoušet už i tam s tím tréninkovým robotem a snažíme se je do toho vtáhnout a prostě, aby je to zaujalo a přidá.

0: dostávají se potom mezi nás, takže my už se jakoby těmi prezentacemi toho stolního tenisu na těch základních školách věnujeme poměrně dlouho, takže já doufám, že to bude mít úspěch.
1: Říkáte s robotem, takže máte nějakého robota, se který, proti kterému můžete hrát? To je docela zajímavé.
0: Určitě. Já si myslím, že to mělo jako solidní ohlas, ten tréninkový robot, to je obrovská pomoc pro všechny ty oddíly, protože vlastně takhle se tomu dítěti věnujete dva, jeden nahazuje ty míčky a druhý drží tomu dítěti ruku a takhle vlastně naproti vám vystřeluje ty míčky ten tréninkový robot, takže ušetříte tu sílu a prostě to ty děti to jakoby zajímá a je to zajímavá jakoby prezentace a ten robot, když je zapnutý vlastně v elektřině, tak jede v podstatě celý trénink a je to fakt obrovská pomoc.
1: Super, pojďme ještě zpátky k tématu. Už za pár dní se bude konat i akce Ostrava se baví, kterou váš klub organizuje. Letos jde už o 20. ročník. Co je to za akci, jaký je její cíl?
0: Tak cílem určitě je pobavit jednak děti z dětských domů a stacionářů a samozřejmě i veřejnost, zaprezentovat tam ten stolní tenis, je tam i kulturní program, takže ty děti si to užijí letos tím, že to je 20. ročník, což je asi neuvěřitelné číslo, tak tam mají tu dětskou hvězdu toho Matěje Poška, na kterého se velmi těší a snažíme se udělat všechno pro to, aby prostě ta akce proběhla tak, jak má a že to všechno dopadne dobře a bude to mít jako úspěch.
1: Vedle vystoupení umělců je tedy na programu akce Ostrava se baví i exhibice ve stolním tenise. Co jste si pro diváky připravili?
0: Tak to je vlastně taková ta klasika, to, co se prezentuje na těch základních školách. Tam vlastně mají možnost ty děti, eventuálně rodiče, vidět, čím vším se dá hrát. Ať je to velká palka, maličká palka, hokejový puk, bota, prostě těch variant opravdu je hodně. Hrají se tam hlavičky ping-pongovým míčkem, ten stůl se dá otočit. Je to takové zpestření, takže určitě to zajímavé a je to jako svým způsobem jedinečná prezentace toho stolního tenisu.
1: Tolik informace o Ostravě se baví a taky o náboru do stolního tenisu. Rostislav Horáček pro Český rozhlas Ostrava. Moc děkuju za rozhovor a přeju příjemné dopoledne.
0: Vám taky přeju pěkný den a děkuju za povídání.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 4 minuty vám nabídneme další aktuální zprávy. Připravuje je pro vás Lucie Kociánová.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Deset hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Dotace na školící místa pro mladé lékaře by v příštím roce mohla vzrůst na 70 tisíc korun měsíčně. Vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína pořádá kariérní den pro studenty. Přestavba základní školy Milady Horákové v Kopřivnici nabrala zpoždění. Dnes bude tropický den, teploty až 31 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře a u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 tisíc korun měsíčně, o 20 tisíc víc než teď.
6: Peníze by mohli získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
7: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
6: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii, pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
8: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
6: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
9: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
6: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Stovky studentů středních škol z Moravskoslezského kraje se dnes seznamují s tím, jak funguje vojenský opravárenský podnik v Šenově u Nového Jičína. Státní společnost pro ně pořádá kariérní den. V halách podniku se kompletuje a opravuje technika pro evropské armády. Podle mluvčího Rostislava Rožnovského tak chce vojenský podnik oslovit možné budoucí zaměstnance.
10: Aktuálně hledáme desítky nových kolegů. Poptáváme jak vysoce specializované pozice ve vývoji a IT, tak dělnické profese, zejména svářeče. Chceme studentům a mladým lidem ukázat, že obranný průmysl nabízí zajímavou a perspektivní kariéru a zároveň si vychovat odborníky pro vojenské projekty, které budeme realizovat v příštích letech.
5: Rekonstrukce jídelny základní školy Milady Horákové v Kopřivnici bude hotová až na konci října. Zdržela ji mimo jiné rozsáhla oprava rozvodů vody. Uvedl to vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík. Stavební práce stojí 57 milionů korun.
11: Byl problém i s kanalizací, kdy jsme zjistili, že voda z dešťové kanalizace nejde jenom do odpadního potrubí nebo odpadní kanalizace před budovou, ale ztrácí se nám právě v kolektorech, kde byly staré rozvody, které samozřejmě trpěly tím, že byla v nich jakoby vlhkost.
5: Orloští seniori si tento týden užívají příměstský tábor. Mají za sebou trénink paměti a výlet do Beskyd. Dnes je čeká komentovaná prohlídka Ostravy. Do konce týdne se ještě zaměří na to, jak zvládat psychické obtíže. Zájem o program každoročně stoupá.
0: Počasí.
5: Dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost a později večer a v noci se přidá déšť, přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 28 až 32 stupňů, na horách naměříme okolo 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: V Českém Těšíně počítejte s omezením v ulici Slezská, a to od kruhového objezdu na Ostravské ulici až po křižovatku s Hornickou. Probíhá tam oprava povrchu vozovky a potrvá do 14. září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: 4:10, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Je středa 9. září a teď po 10. hodině mám pro vás připravenou jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. A už teď můžu prozradit, že to bude otázka z Pusteven. Lucie, které dva kraje se potkávají na Pustevnách?
5: Já mám pocit, že je to náš kraj, Moravskoslezský, a potom Zlínský?
12: Zlínský a Moravskoslezský. Přesně tak. Otázka z Pusteven tady bude za malou chvíli, tak jsem zvědavý. Jací vy jste odborníci na tohleto legendární beskydské horské sedlo. Pochopitelně nebudou chybět rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. A taky se trošku na zoubek podíváme nové parkovací aplikaci, která má řidičům usnadnit parkování v krajském městě. Vladimír Šmehlík vám přeje dobrý den na Moravu i do Slezska. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, zdravím, Bořek Havířov.
1: Bořku, já vás zdravím do Havířova. Jak moc se vyznáte na pustevnách?
2: Prosím?
1: Jak moc se vyznáte na pustevnách?
2: No moc ne.
1: Ale byl jste tam.
2: Prosím. Prosím?
1: Ale byl jste tam.
2: No ale to už je hodně dávno, to už.
1: Dobře, tak zkusíme. No, tak... Uvidíme. Tak jdeme na to, dobře poslouchejte. Legendární beskydské sedlo Pustevny leží na hranici Moravskoslezského a Zlínského kraje. Přímo mezi horní stanicí Lanovky a chatou Libošín se potkávají katastry dvou obcí. Jedna leží v okrese Nový Jičín a ta druhá v okrese Vsetín. Jak se jmenují dvě beskydské obce, na jejichž území leží Pustevny? A máte na výběr za A. Trojanovice a Horní Bečva, za B. Kunčice pod Ondřejníkem a Prostřední Bečva, anebo za C. Trojanovice a Prostřední Bečva.
2: No, tak to teda nevím. Víte co, já tam dám háčko, to je jedno, já to stejně nevím.
1: Tak třeba příště, mějte se hezky, dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, slyšíme se. Tak to máme nějaký letový provoz tady. Slyšíme se? Dobré dopoledne.
3: Dobrý den, tady Lenka.
1: Lenko, já vás zdravím, odkud voláte?
3: Volám z Ostravy.
1: Mm-hmm. Tak jdeme na to, které dvě beskydské obce se dělí o Pustevny? V kterých dvou vesnicích v Beskydech leží sedlo Pustevny? A máte na výběr buď za A v Trojanovicích a Horní Bečvě, za B v Kunčicích pod Ondřejníkem a v Prostřední Bečvě, anebo za C v Trojanovicích a Prostřední Bečvě?
3: Ta Prostřední Bečva to bude, ale teďka... Takže... Takže Bečko bylo Prostřední Bečva nebo i Bečko?
1: Takže máte Prostřední Bečvu ve dvou možnostech.
3: Jo, ve dvou,
1: V Kunčicích pod Ondřejníkem a Prostřední Bečvě nebo v Trojanovicích a Prostřední Bečvě?
3: Tak já zkusím ty Trojanovice.
1: A to je samozřejmě pravda, napovědět už vám mohlo to, že se jedná o okres Nový Jičín, kdežto Kunčice pod Ondřejníkem jsou v okrese Frýdek Místek, ale jsou blízko. Vyhráváte krásnou knížku, já vám blahopřeju a děkuji. Zůstaňte prosím na telefonu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Ve středu dopoledne přivítáme u mikrofonu hned dva hosty. Rozhlasovou dramaturgyni Evu Lenártovou a herečku Alenu Sasínovou. Podíleli se na vzniku rozhlasové četby románu Karin Lednické Šikmý kostel. Co všechno obnáší převedení knihy do rozhlasové formy? Ptát se bude Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zameckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pokud právě přemýšlíte, kam dnes vyrazit za kulturou či poznáním, tak pro vás máme připraveny rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme třeba do Opavy, do Frýdku i do Ostravy za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V Opavě se dnes uskuteční pietní akt Kameny zmizelých pro rodinu Voglovu. Začátek je v 15 hodin na Lepařově ulici. Poté následuje od 17 hodin v Breda Pointu přednáška o této významné podnikatelské rodině. Ve Frýdku Místku jste pak zváni na vernisáž výstavy do galerie Věž. Dutina věžní, tak zní její název. Autorem díla je Jan Lorenz. A začátek v 19 hodin. A do komorního klubu v Ostravě Hrabůvce se dnes můžete vydat na fotopřednášku Petra Lexi Přendíka o vodě v dějinách jihu. Se zdejšími prameny, strouhami, řekami a rybníky vás seznámí od 18. hodiny.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je krátce po 10:30. Informace o parkování v Ostravě na jednom místě, to nabízí nový mapový portál. Webovou stránku si řidič může otevřít a i jako aplikaci v mobilním telefonu a hned se dozví, kde už je obsazeno a kde může auto ještě zaparkovat. Více informací za malou chvíli.

0: 10 hodin 33 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Hledání volného parkovacího místa v Ostravě usnadní nový mapový portál. Vytvořila ho městská společnost Ostravské komunikace. Přehledně uspořádané informace mohou řidiče sledovat i na mobilním telefonu. Jak to funguje, to už teď popíše Silvie Mikulcová, kterou vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Nejdříve teda to hlavní, kde nový mapový portál zájemci najdou a jak se používá?
1: Stačí si zapamatovat nebo ještě lépe uložit adresu ostravaparkovani.cz. To je webová stránka, která je ale upravená tak, že se přizpůsobí zařízení, na kterém ho člověk otevře, čili klidně třeba může i na mobilním telefonu. Samozřejmě, ale ne za jízdy, ale třeba přímo v autě se každý může podívat, kdo hledá parkovací místo, kde je volno a kde už je obsazeno. Portál obsahuje aktuálně údaje o 14 parkovištích ve správě městské společnosti Ostravské komunikace. Mezi nimi parkovací domy, ale také záchytná parkoviště na kraji města pro ty, kdo chtějí přesednout z auta na tramvaj.
0: Jaké informace teda nabízí tahle ta aplikace?
1: Kromě obsazenosti obsahuje portál taky informace o cenách za parkování a řidiči se dozví, jestli například můžou do parkovacího domu vjet, pokud mají auto na plyn, nebo jestli si v konkrétním parkovacím domě můžou dobít elektroauto, jestli je bezbariérový, nebo jestli je tam třeba toaleta. Zkrátka jde o praktické věci, nechybí ani návod, jak za parkování zaplatit a portál nabízí i možnost stáhnout digitální doklad pro toho, kdo potřebuje platbu vykázat třeba v práci.
0: No a bude se portál o parkování v Ostravě nějak dále rozvíjet? Jaké má ambice?
1: Struktura toho webu je otevřená, aby se do ní dali doplňovat další informace a funkce. Město oslovuje soukromé provozovatele parkovišť, aby se připojili a aby řidiči viděli aktuální obsazenost i u nich. Další parkoviště mají ve správě jednotlivé městské obvody, které se také mají brzy připojit. Portál se tak tedy ještě bude rozrůstat a cílem je, aby přinášel opravdu ucelené informace o parkování v Ostravě.
0: Takže pokud chcete zaparkovat, zapamatujte si ostravaparkovani.cz. To byla Silvie Mikulcová živě ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Díky.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Slavnostním gala večerem na dvou velkých scénách odstartovala 108. sezóna Národního divadla Moravskoslezského. Jaká bude a před jakými výzvami divadlo stojí, tak to už bude téma pro Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla Moravskoslezského, ve čtvrtečním rozhovoru s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10:45 ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Dvakrát měř a jednou řeš, tak to je seriál plný dobrých rad všeho druhu s naším redaktorem Arturem Kubicou. Tentokrát se zaměří na růže, tedy jakou péči potřebují, aby v zimě mohli odpočívat a na jaře vás potěšili krásnými květy. Dvakrát měř a jednou řeš začíná za malou chvíli.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Růže královny zahrady, aby si přes zimu mohli pospat jako šípková růženka a na jaře vás znovu potěšit bohatými květy, věnujte jim teď naplno svou péči. Výkyvy nočních a denních teplot přímo nahrávají černé skvrnitosti, která se projevuje hnědými až černými skvrnami na horní straně listů. Pokud nepoužíváte preventivní postřik, využijte ho nyní jako takzvané SOS řešení. Jestli nepomůže, raději sestřihejte větvičky růží a odstraňte všechny napadené listy. A navíc odborníci doporučují zastřižení růží, kromě skalkových, ideálně 2 cm nad místem, odkud roste pátá až osmá větvička z lístky. Tuhle práci si nechte na konec října. Následně ze záhonku odstraňte mlčovací kůru a růže zahrňte chvojím, případně k ním ještě přihrňte zeminu. Pokud máte růže choulostivější, udělejte jim ještě peřinku z prodyšné geotextilie. Začátek podzimu je ten správný čas i pro výsadbu nových růží, které milují uleželou půdu, fosforečné hnojivo nebo kompost. Nové růžičky zastřihněte až ke zdravé a silné části, ponořte na 2 hodiny do vody a potom teprve sázejte. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

Blíží se 11. hodina, ladíte Český rozhlas Ostrava. Za malou chvíli vám nabídneme aktuální zprávy. V Moravskoslezském kraji je nahlášených zhruba 6800 volných pracovních míst.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Moravskoslezském kraji je nahlášených zhruba 6800 volných pracovních míst. Sněmovna znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. V Karviné se bude vzpomínat na horníky, kteří v dolech přišli o život. Dnes bude tropický den, teploty až 31 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. V Moravskoslezském kraji se zvýšila poptávka firem po zaměstnancích. Zatímco v červenci počet nahlášených volných míst klesl, v srpnu se zvýšil na celkových zhruba 6800, hlavně v Ostravě a na Opavsku. Jak dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce v Ostravě Petr Prokop, nejčastěji hledané profese se příliš nemění.
2: V srpnu hledali zaměstnavatelé v kraji nejčastěji montážní dělníky, uklízeče, kuchaře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, nástrojáře, obsluha zařízení na zpracování kovu, řidiči nákladních automobilů.
0: Sněmovna přehlasovala veto Senátu a znovu schválila omezení pravomocí prezidenta. Ten by nově nemohl pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Pravomoc by přešla na ministra zahraničí. Úprava je součástí novely zákona o státních úřednících, kterou teď dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dřív uvedl, že pro změnu nevidí důvod. Odpůrci z řad opozice ji označují za protiústavní a už předem avizovali, že ji chtějí napadnout u ústavní. Soudu. Skončila rekonstrukce budovy mateřské školy Plamínek v Krnově. Školka v Hlubčické ulici byla mimo provoz od povodní v roce 2024. Děti se tam vrátily po dvou letech. Provizorní sídlo měla mateřská škola v bývalé budově základní umělecké školy na hlavním náměstí, říká ředitelka Alena Klonová.
3: Snažili jsme se o maximální modernizaci, jak vybavení, i celkově prostředí. Snažili jsme se trošičku o takovéto strukturované prostředí, takové, aby se u nás cítili bezpečně a byli usměvavé a samozřejmě je bavilo s námi tady se vzdělávat a s námi tady být.
0: Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomenou Den horníků. Od 14:00 odpoledne pořádají pietní akt na univerzitním náměstí v Karviné. Jak potvrdila mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková, toto setkání je každoročně spojené se vzpomínkou na horníky, kteří při práci přišli o život.
4: Při pietním aktu budou k soše horníka, památníku obětem hornické práce na univerzitním náměstí, položeny květinové dary. Poté se účastníci v průvodu v čele skrojovaný horníky a hornickou kapelou vydají do kostela povýšení svatého kříže, kde se bude konat bohoslužba za horníky.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Během odpoledne začne od západu postupně přibývat oblačnost a později večer a v noci se přidá déšť, přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů, na horách naměříme okolo 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 11 mezi Ostravou a Havířovem dávejte pozor. Na 294. kilometru leží balík izolace na silnici. Místem je nutné projíždět opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tři minuty po 11. hodině. Lucie Kociánová se pro dnešek rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už pro vás teď aktuálně připravuje Lenka Blažejová. Je středa po 11. hodině a to znamená, že v našem pravidelném vysílání vám i dnes nabídneme rozhovor Kateřiny Huberové, host Českého rozhlasu Ostrava. Dnes to budou hosté dva, konkrétně Eva Lenartová, rozhlasová dramaturgině a taky herečka Alena Sasínová-Polarčik. A řeč bude o tom, jaké to je natáčet a namlouvat knihu, konkrétně Šikmý kostel Karin Lednické. Host Českého rozhlasu Ostrava začíná za chvíli. Ještě předtím Michal David a taky třeba Karel Gott. Krásné dobré dopoledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Kateřina Huberová. Dnes je to vlastně velmi zajímavé setkání, protože já tady mám takové dostaveníčko jednak s rozhlasovou kolegyní, jednak s divadelní kolegyní, ale budeme si povídat o něčem, čeho můžete být svědky v našem vysílání i vy. Vysvětlím. Nejdříve vám představím kolegyni z literární redakce Evu Lenartovou. Zdravím tě, ahoj.
2: Pěkný den přeji.
1: Herečka Alena Sasínová, taky tě ráda vítám, ahoj.
2: Já tě ráda vidím, Kačenko, a dobrý den, zdravím všechny posluchače.
1: Co vás dvě spojuje? Je to jednoduché, je to právě probíhající četba na pokračování, kterou můžete slyšet na našich frekvencích Šikmého kostela Karin Lednické. Když se řekne četba rozhlasová, a to je otázka pro Evu, co se zatím skrývá? Není to o tom, že si prostě vybereš knížku, ta knížka se otevře a začneme ji číst?
2: To není, tak si to rada posluchačů, jak vím, z dnů otevřených dveří, když si s nimi povídám, s těmi hosty, kteří přijdou, tak si to takto představuje, ale není to ta cesta. Opravdu se musí ta četba upravit do určitých vysílacích oken, takže to musí mít nějakou, jak mi říkáme, Kinderstube, musí to mít jakýsi přesný rozsah a ty jednotlivé díly na sebe musí nějakým způsobem navazovat a zároveň nesmíš té knize ublížit a musíš k tomu mít samozřejmě povolení autora, že s tímto textem můžeš takto zacházet a upravit ho do té rozhlasové podoby.
1: Upravit knihu, která má, a tady se bavíme o trilogii, a každá má kolem 500, ta poslední dokonce přes 600 stran, to je práce na jak dlouho? Vlastně jaký typ práce to je?
2: To je práce, která mě velmi baví, protože bych ji jinak nedělala. V tomto případě při takovém rozsahu je to, kdybych to dělala každý den, dejme tomu 8-10 hodin denně, tak je to práce tak na měsíc minimálně.
1: Takže jak dlouho jsi to dělala?
2: Čtvrt roku určitě, protože u toho děláš i jiné věci, upravuješ jiné knihy. Ale toho čtvrt roku, abys to pustila z ruky, takže z toho máš dobrý pocit, tak to opravdu zabere.
1: Já jsem to četla jako čtenář každou knihu jednou. A byla jsem učtená. Když člověk s tím textem má ještě nějak nakládat, tak kolik čtení to je?
2: A hodně, protože to čteš pořád dokola. Ty to upravuješ a já to přečtu tak asi 4x dokola, ale je pravda, že každé to kolo je kratší. Kolegové dramaturgové třeba s tím textem pracují jinak, že si tu knihu vezmou, proškrtávají, já ne. Já si to takto čtu a už rovnou, protože mám jakousi profesní i čtenářskou zkušenost, tak vím už předem, co tam nemusím tak nutně nechat. Znovu říkám, mám-li to povolení autora. Sekám, škrtám, průběžně upravuji a je to vlastně tvůrčí proces, který, jak říkám, mě hodně baví.
1: To je jedna fáze, ten tvůrčí proces probíhá stále na papíře nebo u počítače, v tomto případě.
2: Digitální papír.
1: Přesně tak. A potom tady máme vlastně samotnou realizaci a Alenka je jedna z těch, která půjčila hlas vlastně spoustě postavám spolu s Davidem Viktorou. Volba na Alenu padla jak? Ty už si třeba slyšela, že tohle to by měla být ona?
2: Ano, jo. Ano. Já jednak Aleninu práci znám, mnohokrát jsme spolu spolupracovali, je to jedna z nejlepších,
1: nejen
2: tedy rozhlasových hereček, ale mě ty My tomu říkáme rozhlasová herečka.
1: Rozumím. Neviditelný hlas.
2: Neviditelný herec.
1: Neviditelný herec. A teď se vysvětluje, proč ta volba, protože Aleněn hlas na mikrofon, to je prostě balzám, krásná práce.
2: Přesně tak. A navíc tam je ten bonus, že Alena umí polsky. A že nemá problém s výslovností polských jmén, případně celých polských věd, které tam zkrátka jsou.
1: To už je vlastně teď prostor pro Alenu samotnou. Je pro tebe důležité, když čteš takovouhle věc, znát tu knížku komplet, přečetla si Šikmý kostel, anebo dostačující to, co mi dramaturg nachystá?
3: Já se přiznám, že jsem celý Šikmý kostel nečetla, neměla jsem na to kapacitu osobní, to jaksi nešlo. Takže já jsem přivítala tady tu dramaturgickou úpravu Evičky a četla jsem si to poctivě celé v kuse najednou. Za noc jsem to asi přečetla, když jsem měla nespací noci, což já často nespím, takže já si beru tu literaturu na noc vždycky k posteli, nějakou, to je jedno. A pak už jsem se k tomu vracela k jednotlivým dílům.
1: Já potom budu chtít teda jako trošku detailněji nakukovat vám přímo pod ruce, protože ona to je vlastně taková trošku laboratorní práce. No tak mám tady dvě povolané dámy, Alenu Sasínovou, Evu Lenartovou, to jsou hosté, ačkoliv jsou na domácí půdě, Českého rozhlasu Ostrava.
4: Je!

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava nahlížíme do literární kuchyně tady našeho ostravského rozhlasového studia s Evou Lenartovou z literární redakce a Alenou Sasínovou, herečkou. Obě se teď vlastně naposledy podílely na výrobě četby na pokračování Šikmého kostela Karin Lednické. My jsme vlastně v úvodu té práce, která trvala celkem prostě řekněme, já nevím, půl rok to asi spolkne. Taková věc.
1: V podstatě ano, i s natáčením, i s tou postprodukcí, která je vždycky dlouhá. Když se vezmeš tak výborné herce, jako je Alena a David Viktora, tak a šikovného režiséra, jako je Petr Gábor, ještě musíš mít trošku štěstí, že všechno teda klape, tak vy jste to natáčeli jak dlouho? 14 dnů? Ani ne, že?
2: Já 2 dny, David 3.
1: Tohle je opravdu výjimečné. To opravdu, já bych našla v Ostravě tak možná ještě jednoho herce, který by to takto zvládl.
2: Tam je velmi důležitá příprava.
0: Ano.
2: Nemůžu mluvit za Davida, ale za sebe budu mluvit. Tu já mám vždycky, bych řekla, 200%, protože vím, že to studio to vyžaduje. A tím, že jsem už stará osoba a naučená takto pracovat, tak o to je to potom rychlejší, by se dalo říct v tom studiu.
0: Co znamená příprava? Ty si to prostě potřebuješ oříkat, člověk si to zkouší doma sám, nebo tohle není důležité a spočívá to v něčem úplně jiném, je to nějaké namyšlení, nacítění se na ty postavy. O čem je příprava?
2: Spíš ta druhá část té otázky mi sedí. Já si nic nepředčítám, nic si nenačítám. Já se nořím do textu, hledám v tom obsahu ten podtext, hledám příběh. Já si vytvářím ve fantazii ty postavy, což mě většinou vadí potom, když čte někdo jiný, tak mi krade tu fantazii, jak já viděla jsem tu knihu, která je mi teď předkládána třeba jednou osobou. Nebudu jmenovat nikoho. No, takže se vrátím k tomu, že si musím najít cestu, nacítění, to, co jsi řekla, to je úplně pro mě taky alfa omega, že si nacítím tu situaci, tu postavu a pak si to přehrávám jako film nebo jako kdybych byla na divadle. Toto je moje asi cesta k té interpretaci textu, teda co se týče četby, samozřejmě něco jiného je hraná a to už se tu stejně nedělá, takže jenom se budu držet teda té četby. Jakože už jsem četla několik takových pokusů, jsem se pokoušela o něco takového, o takovou interpretaci, tak toto je moje práce domácí a ta trvá poměrně dost, protože já si dělám poznámky do textu, já si dělám poznámky poent, já si dělám poznámky významů, jelikož tam bylo tolik figur, tak si musíš i barvičky používat. To si dělá, tuším, jsem to někde slyšela, Jirka Lábus, tohle. On snad umí 60 hlasů. Někde to, opravdu někde o tom povídal. Ty si musíš vzít ty barvičky, protože děláš muže, děláš ženu, děláš dítě, anebo si to zvýraznit pořádně, protože, jak já říkám, já už potom ve studiu pracuji velmi rychle, aby mě nemusel režisér vracet, ježíš, tady je to ta figura, tamto to si popletla, tak já to mám tak připravené, že vlastně potom už jedu už s tou figurou. Já si okamžitě překliknu v hlavě, vidím barvičku nebo si tam tu poznámku a už dopředu, ty čteš tak, že čteš dopředu, že?
0: Ano, ano.
2: Vidíš to dopředu, co bude následovat za půl vteřiny. Takže takto já to mám připravené, ten text. Já to mám fakt normálně dokonale připravené a na tom třeba sedím doma hodně dlouho. Ta domácí příprava si myslím, že kdyby byla u více kolegů mladších, že i to bude třeba pro ně přínosem. Jo? Že se soustředit doma na tu práci a nejít, jako, jak se říká, z mosta do prosta.
1: Ale já jsem zjistila, že některé to vůbec nenapadne, protože není to tak dávno, co přišel jeden
2: nejmenovaný
1: mladý herec a říká mi nadšeně, já jsem si to teď v divadle od přestávce přečetl, abych věděl, do čeho jdu.
0: Super, tak to dramaturga potěší.
1: To potěšilo. Zejména režiséra to potěšilo.
2: Oni chodí jak do dabingu třeba. Tam jsou zvyklí, že v dabingu dostaneš text. A to není, jak bylo kdysi, že jsme se připravovali i na dabing, ale ty dostaneš text v dabingu a trefuješ se. A nějak to obecně, řeknu to schválně, obecně to nějak namluvíš. Ale rozhlas pro mě je královská disciplína a já bych si to třeba v životě a nikdy nedovolila nepřijít připravená.
0: Už mi napovídáš další téma, u kterého se určitě musíme zastavit, tak já jenom připomenu, že ty krásné hlasy, které posloucháte dnes, patří Aleně Sasínové, Evě Lenartové, to jsou hosté Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava dnes s Evou Lenartovou, rozhlasovou kolegyní z literární redakce, a herečkou Alenou Sasínovou. Povídáme si o práci na četbě Šikmého kostela, románu nebo trilogie Karin Lednické, kterou můžete vlastně v těchto týdnech poslouchat na našich frekvencích. Alena krásně vyprávěla o tom, co znamená vlastně připravit se na postavu, kterou bude stvárňovat ne na jevišti, ale před rozhlasovým mikrofonem. A tohle je to, co mě na tom zajímá, protože to je úplně jiný typ herectví. Chce-li člověk zakřičet nebo udělat něco, co v divadle může naplno, v rozhlase vlastně vůbec nesmí. Takže rozhlasové herectví je specifické v čem? Co to je za kouzlo?
1: Je to niterná záležitost. Hluboce niterná záležitost, že ty pracuješ s tím vnitřkem. Jak já říkám, vytahuješ to až z paty, protože ten mikrofon pouští, to si nikdo neumí představit, ale ten posluchač na druhé straně má jenom to ucho. On nevidí nic. Ty nemáš jinou šanci, než to opravdu z hlouby svého nitra všechno vytáhnout, vydindat ze sebe emoce, ale nesmíš to přepalovat, nemáš ten obličej, nemáš gesto, jakože já tady teďkom máchám rukama a tvářím se nějak, tak to posluchač nevidí, ale já o tom vím. Vím, že na druhé straně je jenom ticho, tma a ucho posluchače. A já tu emoci musím přenést, aby se dostavila k tomu uchu posluchače. To je náročné a to je to nejkrásnější na tom. Člověk poslouchal rádio a poslouchal ty mistry kdysi. Je na tom jsem se učila.
0: Jak to je s trémou, když člověk vstoupí do studia? Je to stejné, jako když vstoupí na jeviště? Je tam nějaký pocit chvění něčeho, ten adrenalin, to něco, toto?
1: Já už to nemám, ale když jsem začínala, tak to bylo peklo. Já jsem se klepala, lítal mi hlas a to všechno je slyšet totiž. A věřím tomu, že ti mladí, když začínají, tak někteří jsou suverénní, jasně. Ale citlivější jedinec, citlivější herec, tu trému nějakou musí mít, protože on vůbec nemá zpětnou vazbu. Ty nemáš jakoukoliv zpětnou vazbu jen v režii, která sedí za sklem. A mě třeba udělali, to řeknu takovou pikošku, mě udělali to, že mě obstavili paravánama a já najednou neviděla přes sklo na režiséra, tak jsem udělala skandál, že točit nebudu, že já potřebuju vidět ty reakce, nebo dramaturg, jo, Evka sedí za sklem a já ji nevidím, pač mi tam dali nějaký prostě paravány, že kvůli zvuku. Já říkám, nikdy jsem tak netočila. To se mi stalo 2-3 roky zpátky, jo. Takže teďkom už mám regulérně, vždycky vidím na druhou stranu do režie. A to chci říct, ať se vrátím k meritu věci, že totiž ten režisér už je tvůj posluchač. A když je to vynikající režisér rozhlasový, za kterého já Petra Gábora jistě považuji, nebo Tomáše Soldána, teď co jsem naposledy dělala s těmito dvěma pány, tak mám naprostou jistotu. A já jdu do toho studia klidně, bez nervozity, bez jakékoliv trémy, protože mám v nich oporu. Třeba pro mě je režisér důležitý i na jevišti. Musí být prostě to druhé ucho za sklem, dramaturgie a režie absolutní, aby mě to pomohlo. Mluvím sama o své práci.
0: Zajímá mě to druhé ucho. Co se vlastně odehrává v tom dramaturgovi, který stráví tou přípravou toho čtvrt roku a teď se to najednou začne křesat? Ty už taky jako slyšíš a máš nějakou svou vlastní audio
2: ano,
0: představu.
2: Ano, samozřejmě. Jo? Takže já tam nerada chodím do toho studia, protože oni mi to všichni ničí.
0: Kazíme ti to.
2: Najednou vytvoří
0: stavu. Čtou to úplně jinak.
2: Ano, čtou to úplně jinak. Ale jasně, já počítám s tím, že přijdou se svou vlastní představou nebo s nějakou koncepcí, kterou vytvořili s režisérem. Ale často trpím, ano. Někdy je jasné, že se pustili v tom vytváření toho charakteru jiným směrem, ale když vidím, že to funguje, tak ani neprotestuju přes to, že jsme se nějak domluvili s tím režisérem. Ale já jsem hlavně chtěla říct, že ten mikrofon je dobrý špion. On u většiny herců pozná, jak se vyspali, co si myslí o tom textu. Pozná teda, jestli se připravovali, jestli se jim to líbí. Prozradí věci, které ten herec určitě nechce tam pustit do toho mikrofonu. Ale to se netýká jenom herců. To prostě ten mikrofon, protože je tam jenom ten hlas, a ti herci pracují tak, jak to popsala Alenka, tak to se tím mikrofonem všechno donese ven. Ne tak ještě, že třeba má jiný zkus, má jiné zuby, to taky slyšíš. A třeba to není špatně. ty jenom slyšíš, že to je jinak.
0: Jinak. To, o čem si povídáme, vlastně můžou posluchači poslouchat kdy?
2: V neděli v rozhlasovém listování, každou neděli tedy od 15 hodin 30 minut.
0: Čili na mnoho týdnů je teďka vystaráno, když máme rádi četbu
2: to
0: pokračování.
2: To ano.
0: S Evou Lenartovou a Alenou Sasinovou si o tom povídám. Stále jsou hosty Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Eva Lenartová, rozhlasová kolegyně z literární redakce, a herečka Alena Sasínová jsou stále ještě se mnou ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Povídáme si o velmi specifické rozhlasové disciplíně, a to je četba na pokračování. Mimochodem, teď se odpichujeme od šikmého kostela, protože vstoupil do vysílání a dalších x týdnů můžeme tady tu vaši práci poslouchat každou neděli odpoledne. Ale rozhlasová četba versus rozhlasová hra. Máme ještě nějakou jinou literární disciplínu?
1: Jistě, povídka, poezie. Ty jsi dělala všechno.
2: No, já jsem dělala všechno. Hudební pořady, které jsou se vstupem herců třeba,
1: ano.
2: Jo,
1: jako ano, nevím. Komponované pořady nejrůznější. No. Natočili jsme tady desítky minutových her. To byla vynikající práce a to se tady vystřídali snad všichni ostravští herci a všechny to velice bavilo.
2: Já jsem kousek slyšela k šikmého kostela první díl a druhý díl, jako víc jich ani nešlo. A já samozřejmě jsem k sobě velmi kritická, takže jsem hned volala režisérovi, že to jdu přetočit a tak dále, což už nešlo pochopitelně. A on, upokoj se, jde tam hudba.

0: vlastně vůbec neleze do pusy?
1: Ano.
0: A co s tím?
1: Protože jsi profesionál, tak musíš odhodit tuto svou první myšlenku, prvotní pocity, dát úplně na vedlejší kolej. A jak jsem už předeslala, že se soustředíš na ten text, nastává profesionální práce. Soustředit se na text, na text, na text, uvěřit tomu textu.
0: To je asi to, že jo?
1: To je
0: ty mu musíš věřit.
1: Musíš tomu uvěřit.
2: Mě by zajímalo, jestli tě to bavilo, ten Šikmý kostel.
1: Pro mě to bylo složité v tom, že jsem se zpočátku neorientovala ve figurách, musela jsem se vracet v té knize. Respektive v těch 20 dílech v podstatě to byla kniha.
2: Já jsem i Petrovi psala jednotlivé charakteristiky těch jednotlivých postav, které tam vystupují na 4 řádky. Jako kdo to je, v jakém je vztahu k ostatním, takového pavoučka, jako kdyby.
1: Ano, to psala Petrově, nikoliv mně. Takže bych se vrátila k tomu, že to bylo pro mne.
0: Jsem ráda, že si to můžete vyříkat.
1: No jistě. Pro mne to bylo strašně složité, takže jsem se musela neustále vracet. Proto potom ty poznámky a tak dále. Toto asi k té otázce. Když ti něco třeba úplně nesedne, tak vysvětluji, teď nemluvím o Šikmém kostelu, mluvím obecně, že musíš se na to vlastně vykašlat, na ten pocit svůj, protože je to tvoje práce.
0: Ano.
1: A já tu práci tak miluji, že bych to neodmítla. Já jsem neodmítla za svou kariéru dlouhou, myslím, že žádný text v rozhlasu. Ten rozhlas, já ho natolik miluju a natolik miluju tu práci, to je opravdu pro mě královská disciplína. Nejvíc z herectví je rozhlasová práce.
2: Já se teda ještě vrátím ke své idei fix, Šikmý kostel 3. Ty party, které tam čte Alena, tak jsou více citové, pocitové a opravdu musí více zacházet s těmi postavami nějakým způsobem. A to, co čte David Viktora, je více faktografické.
0: Ano.
2: A na Davidovi jsem třeba strašně viděla, že ho to zajímá z hlediska té historie, protože on tam měl části, které popisovaly monster proces z Horníky z roku 51-52, potom neštěstí na Barboře. Měl tam pasáže s Kolderem, jako se jmenuje Drahomír Kolder. To jsou všechno historické postavy, které lidé o nich starší generace minimálně slyšela a ve škole se o tom možná učili.
0: V lepším případě.
2: V lepším případě. No. To jsem jako cítila, že toho Davida to zajímá, jak co vlastně bylo s tou Karvinou a jak se to všecko zkazilo a jak proběhla měnová reforma. Myslím, že pro Anu to nebylo nic nového, ale hlavně tam měla právě ty postavy, se kterými musela zacházet příběhově a nějak je zahrát.
0: A že teda ty postavy tam dostávají náklad.
1: To jo. Ty osudy jsou někdy velmi těžké.
0: Když to celé shrnem, protože vy jste na tom každý strávili nějaký svůj čas, byla to krásná práce?
2: Za mne ano, tak.
1: Já jsem si ji ve výsledku taky užila.
0: Já jsem si užila teď to setkání s váma i díky tomu rozhlasovému mikrofonu. S Alenou Sasínovou, s Evou Lenartovou. Děkuju vám, mějte se krásně.
2: Děkujeme za pozvání.
0: Děkuji.
3: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 49 minut, takový byl dnešní host, hosté Českého rozhlasu Ostrava, rozhovor, který natočila Kateřina Huberová. Další hosta vám nabídne Iva Piskalová už v pátečním vysílání po 11. hodině. No a teďka máme čas pro pozorné houbaře a pozorné posluchače. Hned po další písničce si totiž v naší houbařské soutěži budete moci zasoutěžit o vybavení pro správného houbaře. Tak to zkuste, telefonní číslo znáte a soutěž začíná za 3 minuty.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Vysoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, kdo pak se nám dovolal do soutěže?
2: Dobrý den, zkouší to Jaromír z Ostravy.
1: Jaromíre, zdravím. Tak jdeme na to, houbařská otázka, jste připraven?
2: Já jsem, jestli je připravena manželka.
1: Takže nápovědu máte vedle sebe. Prima, jdeme na to. Jedním ze způsobů, jak od sebe odlišit bedlu vysokou od nejedlých druhů bedel, je pozorování změny barvy po rozříznutí. Kterou barvou se vybarvují nejedlé druhy bedel? A jsou to za A, tedy bedla, když je nejedlá, tak po rozříznutí vám za A zmodrá, za B ze zelená, nebo za C z červená?
2: No, tak Špolíku, napovídaj. Kde?
1: Z modrá, ze zelená, nebo z červená?
2: Takže uvažuje si z modrá, nebo co tam byla ještě zelená?
1: Modrá, zelená, červená, která...
2: Červenou jsem vyloučil. Já zkusím, třeba vím, zkusím tu... Dejme tomu modrou, ale nejsem si jistý.
1: Bohužel, a zkusíte to zase příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Dobrý den, děkuji, naslyšenou.
1: Dobré dopoledne, Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
3: Dobrý den, tady je Marie. Já to teda taky nevím přesně, ale zkusím.
1: Modrá, zelená, červená.
3: Červená.
1: Maruško, zkusila jste to naprosto správně. Opravdu, když rozříznete bedlu a ona vám zčervená, tak víte, že je nejedlá, tak je to ta, kterou nezbíráme. Vy vyhráváte a zůstaňte prosím chvíli na telefonu.
3: Ano, děkuji.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
4: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
5: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty se spovedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
4: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Končí dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli vám Lenka Blažejová v pravé poledne nabídne aktuální zprávy. Po nich už se můžete těšit na hudební poštu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Připraveny jsou polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lenkou Blažejovou.
6: Do 12 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
6: V Česku je nedostatek ambulantních specialistů, hlavně v okrajových částech republiky. Silničáři začali s opravou Slezské ulice v Českém Těšíně. Ve Valašském Meziříčí vyroste penzion pro seniory, bude v něm 33 nových bytů. Zítřejší počasí bude polojasné až oblačné, teploty v našem kraji 16 až 20 stupňů Celsia. Dobré poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. V Česku chybí stále víc ambulantních specialistů. Nedostatek lékařů v některých oborech je hlavně v okrajových regionech, ale taky ve Středočeském kraji nebo v Praze. Poptávka je třeba po očních lékařích nebo alergolozích. Hlavní příčinou nedostatku je to, že současní lékaři stárnou a absolventi jdou raději do nemocnic, aby nemuseli řešit provoz vlastní ordinace. Vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko.
7: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
6: V Českém Těšíně musí ode dneška řidiči počítat s dopravním omezením. Silničáři začali s opravou povrchu Slezské ulice. Je uzavřený 300-metrový úsek od kruhového objezdu na Ostravské ulici až po křižovatku s Hornickou. Stavební práce potrvají do pondělí 14. září. MHD a záchranáři projedou uzavírkou bez omezení. Valašské Meziříčí chce rozšířit nabídku městských bytů pro seniory. Aktuálně radnice připravuje projekt na 4 propojené domy v ulici Josefa Kajetána Tyla. Podle mluvčího města Jakuba Mikuše by tam mělo vzniknout 33 nových bytů.
8: Půjde o nízkobariérovou úpravu s předpokládanými náklady 1,7 milionu korun. Projekt má seniorům zajistit důstojné a pohodlné zázemí odpovídající potřebám lidí se zhoršenou pohyblivostí nebo osobám na invalidním vozíku.
6: Galerie výtvarných umění Ostrava vystavuje bibliofilie ze svých sbírek, představuje knihu jako svébytný výtvarný prvek. Zastoupená jsou díla Aleny Foustkové, Františka Konupka nebo Toajen. K vidění je i unikátní zelený box Marcela Duchampa. Pokračuje ředitel Ostravské galerie Jiří Juza.
9: Je vlastně bibliofilií jeho Duchampových poznámek a řekněme útržku, jakési mentální mapy k jeho naprosto ikonickému dílu, takzvané Velké sklo.
0: Počasí.
6: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm. Noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den bude v regionu většinou polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách 10 až 14. A vítr bude mírný severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
6: A ještě aktuálně z dopravy v ulici Císařská v Novém Jičíně havarovalo osobní auto. Provoz je tam teď částečně omezený, projíždí se zatím kyvadlově.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4 minuty popolední, slyšeli jste Lenku Blažejovou a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne ve 13 hodin. Mezitím je tady ale hodina, ve které si písničky můžete vybírat sami. Stačí, když se k nám do Ostravského rozhlasu dovoláte. Telefonní číslo zůstává pořád stejné, je to 596 11 22 66. No a protože je 9. září a pokud znáte nějakou Danielu, tak ji nezapomeňte popřát, protože Danieli dnes mají svůj svátek. Mé přání už míří do Nového Jičína k paní Daniela, takže blahopřeju a za malou chvíli začíná hudební pošta. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Úžasná, skvělá Hana Zagorová odstartovala Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava s datem 9. září. A 9. září začínáme v Zubří, míříme na Valašsko, čeká nás tam paní Jiřina. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás všechny zdravím a já bych chtěla dneska nechat zahrát mojí vnučce, naší vnučce teda, Bětušce Válkové, která má dneska krásné narozeniny. Betinko, všecko nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky ti přeji babička, maminka, sourozenci a celá rodina. Ale ještě mám další přání. Chtěla by zahrát Mariím, protože v sobotu doma nebudu, já už se nedovolám. Tak já bych chtěla nechat zahrát Marušce Bambuchové, Marušce Holíšové, Marušce Pavlíčkové a Marušce Čípové. Všetky jsou v Červeném kříži. Marušky, všecko nejlepší vám přeju, hodně štěstí, zdraví, lásky a abyste se měli dobře a to vám přeji celé jejich rodiny a Červený kříž Starého Zubří. Děkuji moc za nashledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den do Zubřího.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. 9. září roku 1249 bylo v Jihlavě vydáno horní právo, jeden z nejstarších řádů hornictví na celém světě, podle kterého se později těžilo a dodržovaly se hornické normy. Od roku 1949 je tento den připomínán jako Den horníků a my všem horníkům blahopřejeme. A blahopřát bude i paní Zdeňka Havířova. Hezký dobrý den.
1: Hezké odpoledne, pane Vladimíre, přeji vám, všem posluchačům a dnešní písnička k svátku horníku, který byl vždy a je 9. září. Chci popřát všem bývalým horníkům do dalšího života vše dobré. Hlavně pracovníkům dolů, kdysi teda Klement Gottfried, potom František. My jako manželky děkujeme za jejich těžkou práci a vám v rozhlase děkujeme, že máme tu možnost poslat písničku a písničku ještě poslám k nám na dům pečovatelský na ulici Karvinskou a celé rozhlasové rodince a velký dík Zdenka.
0: A my taky přejeme všechno dobré, mějte se hezky, paní Zdenko.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před malou chvílí jsme byli v Havířově a teď se pojedeme podívat do kopečků nad řeku Moravici. V lesních Albrechticích nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
2: Já vás zdravím, pane Vladimíre, a všechny posluchače. 7. září oslavila narozeniny Marcelka Kozakova z Těchonovic. A právě dnes slaví narozeniny Anička Jonova z lesních Albrechtic. Milé holky, jen jednou v roce přijde den, slavnější než dny jiné. Tu se člověk zamyslí, jak život rychle plyne. Proto přejeme pevné zdraví, sílu, hodně radosti, boží pomoc a požehnání v hojnosti. Dlouhá léta, ať se vám splní každé přání, ať se radujete bez přestání. To vám přeji vaši nejbližší, ti, co vás znají a mají rádi. A v sobotu slaví svatek Marušky, protože jich mám spoustu, tak půjdu rychle. Je to naše sestřička Maruška Štalmachová z Hradství, Maruška Fričová z Dolních Životic, Maruška Ausvičová z Opavy, Mařenka Lindovská z Tisku a v našem klubu máme taky dvě Marušky Házové, Maruška Výchová, která měla 1. září narozeniny, Maruška Černinová, Maruška Urbánková, ty jsou z Albrechtic a z Leskovce je Maruška Cihlařová, Maruška Šenková, Maruška Klepiková a jo, z Březové zase Maruška Svobodová, Mařenka Lindovská, paní Marie Škrobánková z Březové a Maruška Homolová a Maruška Lederová z Věčkovic. To je a všechny holky, které toto jméno nesou. Milé Marušky, je vás pěkná řádka, tak to vezmeme pěkně zkrátka. Přijměte na ruč krásných květů, blahopřání na tisíc, vždyť to je štěstí v lidském věku. Je to zdraví a nic víc. K tomu hojnost božího požehnání, ochranu vaší patronky Panny Marie a dlouhá léta vám chceme přát a vše krásné, co jim může dát. To vám všichni přeji známí, co vás mají rádi, ale co na vás myslí. Já vám moc děkuji, pane Vladimíre, a omlouvám se, že to bylo delší. A mějte se hezké zase někdy naslyšenou.
1: Rádo se stalo a hezký den vám přeju. Vám děkuji. I všem vašim Maruškám.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jste unavení, máte chutě na sladké a kila navíc? Může zatím být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce i nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na otázky odpoví náš host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, Bogna Jiravská-Godula. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Teďka zamíříme do Leskovce, což je nedaleko Lesních Albrechtic. Čeká nás tam paní Broňka. Dobrý den.
4: Dobrý den vám přeji všem v rozhlase a všem posluchačům. V neděli oslaví své narozeniny náš synovec pan Vlastík Pavera z Březové a v úterý oslaví jeho maminka, naše sestra paní Slávka Paverová z Březové. Oběma přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, radosti dětí, vnoučat i pravnoučat a hodně božího požehnání vám přeji sestry a tety Broňka a Kaja s rodinami a přibojují se ostatní příbuzní a přátelé a známi. A chtěla bych také pogratulovat všem Mariím, které mají v sobotu svátek, a to paní Marie Škrubanková z Březové a paní Marie Lindovská z také z Březové a paní Marie Budova z Hrtic. Oběma všem třem přeji hodně štěstí a zdraví a božího požehnání jejich plnoletému svátku. Přeje Broňka s rodinou. Vám děkuji za hezké pořady a nashledanou.
3: Rádo se stalo, paní Broňko. Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Minuta po půl jedné vyladíte Český rozhlas Ostrava a konkrétně pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Tady je hudební pošta a na telefonní lince už zdravím paní Marii z Kravařkoutů. Dobrý den.
1: Já přeji všem posluchačům pěkný dobrý den a vám, pane Vladimíre, taky. Já dnešní moje písnička poletí k sestřence v Kravařkoutu. Já bych ji chtěla popřát nějakým veršem. Milá Aničko, dnes po 80 zazněla žití hlas, který ti připomíná, jak rychle plyne čas. Ano, čas rychle plyne a ty se ohlížíš zpět, co všechno si prožila za těch krásných 80 let. Jsou to věci milé, i teď jsou velmi nemilé, ale ani ty se snažíš, ti neubrali na síle. Nech Bůh je u tebe stále a ke všemu sílu ti dá a vše, co konat budeš ještě, ať ti hojně požehna. To ti přeje sestřenka Marie, celá tvoje rodina, všechny tvoje kamarádky a máme tě moc rádi. Děkuji vám, pane Vladimíre, za vybraní písničky a přeji všem posluchačům pěkný poslech a pěkný dobrý den.
0: Rádo se stalo a všechno dobré do Kravařkoutů. Mějte se hezky, paní Marie, naslyšenou. Děkuji.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máme tady další přání. Tentokrát míříme na západ Ostravy. V Ostravě Porubě nás čeká paní Emílie. Ještě jednou vás zdravím. Dobrý den. Teď už jste ve vysílání.
1: Děkuju. Já bych prosila nechat zahrát mému bratrovi, který bude mít 16. září 80 let.
0: Dobře, dobře, písnička je připravená, má, tak vyřídíme mu nějaký vzkaz.
1: Ano, ať daří, ať je zdravý i nadále. A to, co prožíval a prožíval, tak ať se mu to všechno jako v dobré obrati. Takže ať má ještě dlouhé, dlouhé štěstí, radost a ze všeho, že mu to přeje sestra Milka.
0: Krásné přání, paní Emilie, tak mějte se hezky a posíláme písničku.
1: Mám tremu, děkuju moc, děkuju a přeji vám hezký den. Poslouchám vás každý den, naschledanou.
0: Hezký den do Poruby.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
2: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
1: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas

0: Není. Přejmenu bratři Rostík, Martin, Pepa, Anička mu přejou všechno nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí a na pořad pivo. Vnuce a pije na den, na svoje a na své zdraví. To mu přeje Anička a vám moc děkuju a zase někdy na sedanou.
1: Budu se na vás těšit, Aničko, mějte se dobře.

0: Pivo sem, pivo tam, doufám, že jsme v Hati udělali radost a na Pražské ještě chvíli zůstaneme, teď se ale přesuneme trochu více na západ, míříme s hudební poštou do Štěpánkovic, tam nás totiž čeká paní Doris, hezký dobrý den.
1: Dobrý den, dnešní hudební dárek posílám do Bolatic paní Daniele Radošovské, paní Danieli Labudové a do Sudic Danieli Josefusové. Milé holky, k vašemu svátku přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a božího požehnání. Hezký sváteční den přeji Palánovi a Radošovští ze Štěpánkovic. Děkuji vám, pane redaktore, za vyhledání písničky a zase někdy naslyšenou.
0: Rádo se stalo a hezký den přeji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A máme před sebou 9. hudební přání hudební pošty. Na těch přáních už jsme dnes projeli krásný kus Slezska a severní Moravy, ale ještě jsme nebyli v Poodří, tak tam zamíříme právě teď. Míříme za paní Zdeňkou do Studénky. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, vážená redakce. Písničku posílám k dnešním narozeninám panu inženýru Vladimíru Bajnárkovi do Příboru. Milý Vláďo, život krásný jako sen, plno úsměvu na každý den. Ať máte všeho vždycky dosti, lásky, štěstí i radosti. To vše a hodně zdraví, štěstí a pohody přeji a posílám hudební dárek. Pozdrav posílám vám všem v redakci a díky za krásné pořady, které vysíláte. Děkuji vám, pane Vladimíre, za vybrání písničky a někdy se budu těšit zase na slyšenou.
1: Taky se na vás budu těšit, paní Zdeňko. Mějte se krásně a užívejte si letní počasí. Na slyšenou.
2: Děkuji moc.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli nabídneme zprávy a potom už rozhovor Alex a host. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné odpoledne na Moravu i do Slezska.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Hackři zneužili účty ve školním systému bakaláři. V Bohumíně po letní pauze začne provoz zimního stadionu. Basketbalisté Olomoucka dnes nastoupí na hřišti Opavy. Zítra bude v regionu oblačno až polojasno, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Lidé ve školním systému bakaláři by si měli zkontrolovat zabezpečení účtů, vyzývá je k tomu policie. Ta teď řeší případ, kdy někdo překonal zabezpečení účtu a poslal přes systém výhrušky do jedné z pražských škol. Kriminalisté to prověřují jako podezření z vyhrožování, šíření poplašné zprávy a zásahu do počítačového systému. V poslední době jde o druhý podobný případ. Policisté žádají všechny uživatele bakalářů, aby používali silná hesla a přihlašovací údaje nikomu nezdělovali. Bohumín chystá provoz zimního stadionu. Příští týden začne sloužit hokejistům, od října se na led vrátí také veřejné bruslení. Ceny vstupného pro veřejnost zůstávají stejné jako v minulé sezóně, potvrdila nám to mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Příprava ledů začala mražením plochy, pak přišlo na řadu bělení a lajnování. Postupně se teď bude navyšovat vrstva ledu na požadovanou tloušťku 3 cm. Veřejné bruslení u nás v Bohumíně bude tradičně probíhat o víkendech, vždy v sobotu a v neděli od 3. do 4:30 odpoledne.
2: Rekonstrukce jídelny základní školy Milady Horákové v Kopřivnici na Novojičínsku zkrátila dětem přestávky. Na svačinu teď mají jen 5 minut, aby je pak škola mohla vozit autobusem na obědy do náhradní jídelny na druhé straně města.
4: Ty 5 minutové přestávky jsou tak jako pro mě to málo, no. Že se nestihnu jako zopakovat to učení jakoby do další hodiny.
5: Vysvětluje mi na chodbách základní školy Milady Horákové osmák Pavel. Je tady s ním i jeho spolužačka Pavla.
6: Jako na záchod si můžem dojít. Za těch 5 minut.
7: Důvod zkrácení přestávek vysvětluje ředitel Petr Liberda.
8: Přišlo nám to rozumnější, než aby děti přicházely o výuku.
7: Autobusy má škola k dispozici 2 a vyjde se do nich přibližně 50 dětí. Jezdit budou tedy k Vedlově, než město rekonstrukci ukončí. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas. Sport.
2: Basketbalisty Olomoucka dnes čeká další, už třetí přípravný zápas. V 18 hodin se představí na hřišti Opavy. Oproti předešlým utkáním už by měla nastoupit ustálenější sestava. Tým ale zatím nemůže počítat s rozehrávačem Lambem Otrim, se kterým klub v létě prodloužil smlouvu. Vysvětlí to trenér Matěj Musil.
9: Lamb Otry odjel do Ameriky zpátky z vážných rodinných důvodů a je ten důvod je nemoc v rodině. Měl by se připojit k týmu týden před začátkem ligy. Teďka ty poslední dva zápasy už máme v plánu nastavit ten ligový mod, takže už tu rotaci určitě snížíme.
0: Počasí.
2: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji většinou zataženo s deštěm, noční teploty 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den v regionu polojasno až oblačno, nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14 a vítr bude mírný severovýchodní do 5 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Nádražní v Ostravě u odbočky do ulice Janáčkova se srazila 2 osobní auta, provoz je tam omezený a je tam kolona.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
10: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
11: Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
0: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku?
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl odjakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagožkou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vyspanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký.
0: Že to je to takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista a idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo? V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní a takhle se pracuje třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, že jsme prostě každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou jako naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží, jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání a taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě a postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí. Jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk. Jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc,

0: já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
1: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
0: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že to jak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně 2 mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
1: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
0: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
1: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Karviné právě začíná pietní vzpomínka na horníky, kteří v dolech přišli o život. Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. I letos míří do havířovských základních škol profesionální trenéři. Zítra bude polojasno až oblačno a ochladí se, teploty 16 až 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomínají Den horníků. Od 14 hodin pořádají pietní akt na univerzitním náměstí v Karviné. Jak potvrdila mluvčí OKD Barbora Černá-Dvořáková, toto setkání je každoročně spojeno se vzpomínkou na horníky, kteří při práci přišli o život.
3: Při pietním aktu budou k soše horníka, památníku obětem hornické práce na univerzitním náměstí, položeny květinové dary. Poté se účastníci v průvodu v čele s krojovanými horníky a hornickou kapelou vydají do kostela Povýšení svatého kříže, kde se bude konat bohoslužba za horníky.
2: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby anebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
4: Co z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv z toho může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
2: Všechny havířovské základní školy se v letošním školním roce opět zapojí do projektu Sport do škol. V hodinách tělesné výchovy dorazí za žáky postupně 11 profesionálních trenérů z různých klubů. Děti čeká například tenis, florbal, moderní gymnastika, fotbal, futsal, parkour, taekwondo anebo stolní tenis.
5: Radnice při prázdninovém šetření zjistila, že mají žáci nižšího stupně o takovou formu výuky zájem. V uplynulém školním roce město za odměny trenérů zaplatilo skoro 500 000 korun. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Festival Bezručova Opava nabídne na několika místech ve městě od pátku 11. září přehlídku současného umění. Propojí literaturu s hudbou, divadlem, tancem a vizuálním uměním. Součástí festivalu bude slavnostní předání ceny Petra Bezruče nejvyššího kulturního ocenění města Opavy. Letošním laureátem je sochař Daniel Klose, který cenu získá za mimořádnou uměleckou tvorbu a reprezentaci města. Festival potrvá do 25. září.
1: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, teploty 14 až 10 stupňů. Zítra přes den polojasno až oblačno, nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů. Na horách 10 až 14. Vítr bude mírný, severovýchodní s rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Dejte pozor na silnici 1/68 v obci Mosty u Jablunkova. Práce na silnici tam budou do zítřka do 11 hodin omezovat provoz.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne, to vám má přeje teď 4 minuty po 14. hodině už z ostravského studia Českého rozhlasu. Za všechny také Iveta Dadamová, věřím, že si užíváte to dnešní další slunečné počasí, jak to bude vypadat v dalších hodinách i dnech, o tom všem určitě nejen v aktuálních zprávách, ale třeba v podvečer s meteorology. Ale čemu se budeme věnovat už za chvíli? Pozveme vás určitě do Galerie výtvarného umění v Ostravě. Co je tam aktuálně k vidění, se dovíte za chvíli. Chybět nebude naše řidičská abeceda v polovině hodiny, kdy se budeme věnovat třeba i tomu, jak se uplatňuje pravidlo ZIPu. Jedno pozvání na festival ilustrace a krásné knihy do Frýdku Místku chybět nebude, ovšem pozor, regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava. Naše redaktorka Petra Pivková se dnes vydala na jedno digitální hřiště. Je v Karviné a kde ho najdete? Co se proměnila knihovna, to vše si řekneme v druhé půlce hodiny. Kapela Jelen, Petr Spálený a nebo třeba kapela Činasky, to už je nabídka muziky a přání pěkného odpoledne, jak jsem v úvodu říkala. To je od nás všech.

0: 60. léta s Petrem Spáleným, to je muzika, kterou jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale přidávám pozvání do Galerie výtvarného umění. Samizdat má většina lidí spojený hlavně s literaturou na Ostravsku, ale v 70. letech vznikala unikátní alba výtvarných umělců. Nekomfortní autoři nesměli oficiálně vystavovat, proto svá díla sdíleli ilegálně. Teď je v Ostravské galerii výtvarného umění představuje výstava nazvaná Alba vzdoru i naděje.
1: Hlavní ten iniciátor byl Ivo Janoušek, řekněme po té organizační stránce a technické, potom Kamil Drabina a Jan Štefan.
2: Galerista Milan Weber patří k posledním žijícím pamětníkům. Přestože svou úlohu trochu upozaďuje, sám se podílel na vydávání alb a stál u zrodu celé myšlenky, jak šířit díla autorů, vytlačených z oficiálního výstavního prostoru.
1: My jsme se scházeli tenkrát, to bylo v rámci sice klubu Přátel výtvarného umění, ale jelikož ten klub Přátel výtvarného umění v Ostravě byl dost konzervativní, tak jsme si vymysleli sekce Přátel grafiky a krásné knihy se to jmenovalo.
2: Začalo to přednáškami, trochu pokoutními výstavami a vydáváním grafik.
1: A tam jsme se o tom prostě bavili, že by to bylo dobré něco udělat, ale skutečně já nechci se nějak klást sebe do popředí.
2: Alba vznikala na dnešní dobu až nepředstavitelně. Jednotlivé autory bylo třeba jednoho po druhém obvolat, potom objet autem značnou část tehdejšího Československa.
1: Ono se už jako vědělo, kde asi bydlí nebo kde má ateliér ten autor, takže v těch telefonních seznamech nebylo jen to číslo, ale i adresa.
2: Takovým způsobem vznikla 4 alba pojmenovaná naprosto jednoduše. Alba 75 a tvorba 1977 jsou vlastně sbírkou fotografií jednotlivých děl. Alba 76 a 77 už měly svůj koncept a tvořili je grafiky a kresby.
3: Například Igor Gazdík o tom hovoří, že právě tyto alba v době té nesvobody, totální cenzury a totality byly jediným médiem, kde se umělci navzájem v podstatě poznávali a poznávali svou tvorbu.
2: Říká ředitel galerie a kurátor výstavy Jiří Juza. Každý z autorů dostal vždy jedno album.
3: Těch autorů bylo 65, takže vzniklo 65 alb pro samotné autory a asi pak možná třeba 5 pro pořadatele a pro další jako aktivity, právě ty prezentační, ale neuvěřitelné, prostě Lamer neměl tu možnost třeba těch grafických technik, takže on tam udělal 70 kreseb, každou originální.
2: A díla se podařilo k nelibosti úřadů dostat i do zahraničí, třeba do Krakova nebo na neoficiální část Bienále v Benátkách.
1: Vím, že se to potom vyšetřovalo, jak se to tam mohlo dostat a to jako nevíme přesně, možná přes diplomatické cesty, jo, třeba.
2: Vzpomíná Milan Weber. Vystavená alba v Ostravě doplňují i drobné plastiky, takzvané multiply. Výstava bude k vidění do 25. října. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Také dnes si s námi na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava máte šanci osvěžit třeba pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme něco více o tom, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne? Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si řekneme něco víc, třeba i to, jak je to s jízdou a nehodou s autem bezplatné technické kontroly.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne vám všem, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava a slíbila jsem i pozvání na jeden festival s neobvyklým názvem. Slovem splaví se kdysi označovalo vše, co přinesla řeka od klád, roští přes drobné předměty. Ovšem splaví může být i název festivalu, který si našel své místo v kulturním kalendáři ve Frýdku Místku. Zájemcům představuje současnou ilustraci a také krásné knihy. Z jeho organizátorů Karin Šrubařovou si povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Je až neuvěřitelné, že splavy už je opravdu zavedený festival, protože pamatuji si, jak jsme se o něm bavili poprvé, jak jste předestírala tu svou myšlenku, co vlastně chcete tady do Frýdku Místku přinést a představit publiku. Takže letos skutečně popáté?
2: Ano, letos máme skutečně pátý ročník splavy, já jsem za to velmi ráda a neustále se to proměňuje a mám velkou radost, že je možné takto přinášet současnou ilustraci a zároveň její přesahy do Frýdku Místku.
1: Každý rok si vytýčíte nějaké téma. Pamatuji si zakopnutí místo navigace, které si často opakuji při svých cestách. Tak jaký je ten letošní motiv?
2: Letošním motem nebo takovým podtématem výstavy splavy v galerii FM jsou podpůrné mechanismy. A ty podpůrné mechanismy jsou myšleny tak, že vlastně ilustrace je nástroj. A zároveň kolem ilustrace je bohatá komunita lidí, kteří se jí často věnují v poměrně složitých, třeba i finančních podmínkách. To znamená, ta témata by se dala rozdělit do dvou takových okruhů. Tím prvním je vlastně síťování, vytváření podmínek, sdílení nějakých zdrojů pro to, aby vlastně se ilustrace, současná ilustrace mohla rozvíjet, aby ti lidé opravdu měli ty kontakty. A tím druhým tématem je vlastně použití ilustrace jako nástroje, který dokáže zpřítomnit, možná i rozšířit povědomí o nějakých palčivých společenských tématech.
1: To vše se na jednotlivých událostech, výstavách, besedách, s tím se můžou návštěvníci seznamovat vlastně až do konce října. Nicméně pojďme k aktuálnímu dění dnešní den, protože festival splavy se neodehrává pouze tady v Městské galerii ve Frýdku Místku, ale také v galerii ve věži a potažmo i v knihovně. Tak co se děje právě dnes?
2: Právě dnes bych vás velmi ráda pozvala do galerie Věž, kde proběhne vernisáž výstavy Site Specific instalace Jana Lérince, která má název Dutina věžní a jde vlastně o instalaci, kde Honza Lérinc instaloval půdu přímo na stěny věže a z té půdy nechal vyrůstat a klíčit rostliny. To znamená, je to procesuální výstava, bude k navštívení až do konce října taky.
1: Já jen dodám, že pokud vás toto zajímá, tak na 19. hodinu se můžete vydat do galerie Věž. Co se dále bude dít na splavě v nejbližších dnech?
2: V pátek nás čeká zahájení festivalu, takové to oficiální a zároveň vernisáž výstavy Podpůrné mechanismy v galerii FM v 5 hodin. Hosty tady budou i vystavující Jakub Klimeš a Pája Smékalová, kteří v takové krátké komentovce pohovoří o tom, co dělají. A potom, protože letošní festival je více festivalový možná než dříve, tak budeme pak pokračovat akcemi, které se budou dít v průběhu. Takovou větší akcí bude sobota 19.9., kde vlastně představíme výstavu Podpůrné mechanismy i ve veřejném prostoru a v 10.30 potom budeme mít tu možnost pobavit se o práci Janka Rouse a Karolíny Kripnerové, kteří se dlouhodobě věnují tématu lidí bez domova.
1: Samozřejmě nebude také chybět svap krásné knihy. A bude také oblíbený trh splavy?
2: Ano, trh splavy nás čeká 10.10. a zároveň máme otevřenou výzvu, ještě stále do konce září je možné se přihlašovat na trh jako prodejci a zase se budeme setkávat s našimi vystavujícími a již tradičně s těmi grafickými studii a ilustrátory, kteří jsou vlastně v regionu tady.
1: Dodává organizátorka festivalu Ilustrace a krásné knihy Karin Šrubařová.
2: Více o programu festivalu splavy můžete zjistit na našich webových stránkách www.galerie.fm.cz nebo na našem instagramovém profilu Galerie FM.
1: Z Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál.

čas já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo,

0: Hezké odpoledne vám všem. Už za malou chvíli se vydáme do Karviné. Umíte si představit hřiště, na které místo prolézaček najdete třeba moderní technologie? Tak právě v Karviné je jedno takové, kde si děti a nejen děti mohou vyzkoušet, co všechno digitální svět nabízí. Na místo se vydal i náš regionální stopař, redaktorka Petra Pivková, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, vše důležité pro nás zjišťuje a po písničce nám prozradí, jaká je tam atmosféra a jak to vypadá.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak a vy už víte, že dnes míříme do Karviné. Co vše je k vidění a nejen to.

0: O roboti, virtuální realita nebo nejrůznější digitální vychytávky. Regionální knihovna Karviná se dnes mění totiž v jedno velké digitální hřiště. Moderní technologie si tam mohou děti nejen prohlédnout, ale hlavně sami vyzkoušet. A tak přímo na místě je i reportérka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak co všechno tam je nejen pro děti připravené?
1: Krásné odpoledne, no já musím říct, že je super si to na chvilku vyzkoušet a zapomenout na to, že je člověk dospělý, protože těch digitálních vychytávek, které si lidé tady v Karvinské knihovně mohou vyzkoušet, je opravdu mnoho a myslím si, že pokud by třeba šli rodiče s dětmi, tak možná děti potom budou přemlouvat své rodiče, že už teda půjdeme domů, mami, a nemusíš tady skákat po housenkách. A to myslím úplně doslova, protože třeba jednou z aktivit, kterou mohou lidé tady v knihovně vyzkoušet, je interaktivní koberec. Já doufám, že to říkám správně, a když ne, tak mě opraví pan Rostislav Měchora, který má vlastně tady tuto aktivitu v knihovně na starost. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak samozřejmě jsem to řekla špatně, já vím. A tak řeknete mi tedy, co si tady mohou u vás lidé vyzkoušet, když přijdou na vaše digitální hřiště?
2: Tak zrovna dneska třeba interaktivní podlahu, sférokoule nebo ozoboty.
1: Já jsem tu interaktivní podlahu teda naznačila a teďka tady zrovna v tuto chvíli mohou lidé lovit housenky, ale je toho více, že jo, co se dá na podlaze dělat.
2: Ano, interaktivní podlaha má kromě teda her, které většinou naučí ty děti pracovat s tím, spoustu kvízů, pucle, přiřazovačky, a nebo třeba taneční kroky pro starší ročníky.
1: Když budou chtít lidé vyzkoušet vaše digitální hřiště, tak jak často tady v knihovně takovéhle akce pořádáte?
2: Tak, tuto akci pro veřejnost pořádáme každý měsíc. Další akce bude třeba 14. října.
1: A je potřeba se třeba nějak objednat, nebo stačí prostě přijít a vyzkoušet a může tady člověk být jak dlouho?
2: Tak, není třeba se vůbec objednávat, máme to od 12 hodin do 5 a můžete přijít vyzkoušet si technologie, které jsou zrovna ten den dostupné, po dobu, která vám bude vyhovovat.
1: Je to tak, že měníte ty věci, které tady mohou lidé vyzkoušet, nebo je stabilní ta nabídka těch akcí a her, které tady jsou?
2: Ano, měníme. Za prvé, aby to bylo pro ty návštěvníky zajímavější, za druhé máme třeba některé technologie zrovna na besedách.
1: Takže potom je to o tom, že musí vlastně přijít po každé, aby vyzkoušeli, co všechno tady máte.
2: Ano.
1: A co vás třeba nejvíc baví z těch věcí, které tady nabízíte a které lidé mohou vyzkoušet?
2: Tak za mě asi sférokoule, ty jsou u těch dětí tak nejoblíbenější.
1: My jsme se tady zkoušeli před chvilkou a musím říct, že ono to vypadá tak jednoduše, ale je to o tom, že člověk musí mít i postřeh a to asi ty děti mají lepší než my.
2: Ano.
1: Je něco, na co se lidé mají připravit, nebo prostě mají přijít a zeptat se, co můžou, a vy jim to vysvětlíte a vyzkouší to?
2: Nemusí se na nic připravovat, samozřejmě knihovníci jsou tady od toho, aby jim všechno ukázali, vysvětlili, popřípadě se můžou zapojit i rodiče, protože děti s těmi technologiemi někdy dělají už ve škole.
1: Super, tak můžou to vyzkoušet vlastně to, co jejich děti už znají, tak vyzkouší tady u vás.
2: Ano, a můžou se vlastně od těch svých dětí něco naučit.
1: No tak já přeju, ať ta obliba vašeho digitálního hřiště je stále velká a intenzivní a ať se všichni dobře baví. Děkuji moc.
2: Taky děkujeme a zveme teda všechny posluchače na další akci.
1: Pokud byste to chtěli ještě dnes stihnout, tak můžete, protože digitální hřiště je dneska do kolika?
2: Do 5 hodin.
1: Takže do 5, ale jinak určitě 14. října vás čeká opět tady v Karviné Mizerově.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Petra Pivková. Petro, díky moc za pozvání na digitální odpoledne do knihovny v Karviné. Říkala jsi, že už jsi něco vyzkoušela, co tě zaujalo z toho nejvíc?
1: No já bych hrozně chtěla vyzkoušet to tančení na té podlaze.
0: Tak prostě.
1: Ale ještě obávám se, že tady budu dlouho.
0: Prostě ještě chvíli máš, potom nám určitě k tomu řekneš víc, jak se to dařilo, jaké to bylo. Prostě těším se na zážitky. Pro dnešek moc děkuji, do Karviné oba zdravím a přeji krásné odpoledne.
1: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Ostrava nechá rozšířit projekt lesní školy v Hošťálkovicích. Proč, kdy konkrétně a o co všechno, to vše řekneme. Za 3 minuty v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava nejen k tomuto tématu se určitě dovíte víc. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostrava nechá rozšířit projekt lesní školy v Hošťálkovické Hájence. Soud osvobodil muže podezřelého ze zapálení lesa v Českém Švýcarsku, a to i přesto, že se přiznal. Do Jablonce dnes přijede ostravský Baník. Podle policie bude zápas rizikový. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Lenka Blažejová. O ostravskou lesní školu a její ekologickou výchovu je velký zájem. Město chce proto rozšířit její kapacity. Zázemí pro výuku chce připravit v Hájence v Hošťálkovicích a za 18 milionů korun chce postavit i nový objekt lesní školy v Bělském lese. Při renovaci Hošťálkovické Hájenky se počítá s venkovní učebnou a relaxační zónou. Náklady město odhaduje na 40 milionů korun. Oba objekty by mohly začít sloužit do 3 let. Dnes o tom informovala mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Vrchní soud pravomocně zprostil viny muže, který se přiznal, že před 4 lety zapálil Národní park České Švýcarsko. Jiřímu Lobotkovi hrozilo až 15-leté vězení. Podle soudce se ale nepodařilo prokázat, že by park skutečně zapálil. A to i přesto, že se Lobotka v minulosti opakovaně přiznal. Pak ale přiznání odvolal a vysvětlil to tím, že byl pod vlivem léků, řekl jeho obhájce Vít Pavko.
4: Ta doznání byla učiněna v psychiatrické nemocnici pod nějakými medikamenty. Následně si klient své doznání rozmyslel, uvědomil si váhu svých slov a rozhodl se tedy vyřknout pravdu, to jest, že České Švýcarsko nezapálil.
3: Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Státní zastupitelství to zváží, až dostane písemný rozsudek. Mezi Hošťálkovy a místní části Vraclávek na Bruntálsku bude nový chodník. Dosud tam úplně chyběl a podle tamní radnice byl průchod mezi místními částmi nebezpečný. Peníze na stavbu obec získala ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
5: Další chodník staví Hošťálkovy na začátku obce od dolní zastávky směrem k mostu. Podle vyjádření radnice jde o nepřehledný úsek se zatáčkou, který je pro místní nebezpečný. Oba chodníky budou hotové do konce listopadu letošního roku. Z Hošťálkov Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
3: Policie se připravuje na dnešní rizikový zápas 5. kola fotbalové šance ligy mezi domácím Jabloncem a Baníkem Ostrava. Utkání začne v 17 hodin na stadionu Střelnice. Podle policie hrozí ze strany fanoušků narušení veřejného pořádku. Ve městě proto zvýší dohled, říká mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze tudíž předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubu a diváku by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany policie České republiky bezpečnostní opatření. Počasí.
3: Noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, teploty od 14 do 10 stupňů. Zítra přes den polojasno až oblačno, nejvyšší teploty od 16 do 20 stupňů Celsia. Na horách do 14 vítr bude mírný, severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 1/67 v ulici Karvinská v Dolní Lutyni je omezený provoz. Stavební práce potrvají do neděle 13. září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám krásné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Prozradíme například, jak se mají orlovští seniori, kteří si právě užívají poslední turnus příměstského tábora. Podrobnosti už za malou chvíli. No a v polovině hodiny zavzpomínáme s bývalým předsedou klubu českých turistů oblasti Moravskoslezské s Břetislavem Boháčem, který byl předsedou až do roku 2019. Hana Zagorová a Karel Gott hned v úvodu, to jsou písničky, které nestárnou. V této hodině třeba i kapela Divokej byl. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Také Karla Gotta jste poslouchali v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už se ale vydáme na Karvinsko. Seniori v Orlové si totiž právě užívají poslední turnus příměstského tábora. Radnice pro ně připravuje nejrůznější kurzy i výlety do okolí. Program má seniorům nabídnout nejen nové zážitky, ale hlavně možnost strávit čas aktivně i společně. A tak ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už vítám Jiřinu Vyklašovou, koordinátorku sociálních služeb. Po telefonu přeji alespoň dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám všem i posluchačům.
0: Děkujeme. Paní Vyklašová, co všechno už máte za sebou a kam se ještě chystáte?
1: No, máme za sebou už spoustu zajímavých aktivit. V pondělí jsme začali tréninkem paměti v knihovně s lektorkou Danou Hrbáčovou. Včera jsme vyrazili do Beskyd, byli jsme na přehradě Šance, byli jsme v Čeladně a také v Beskydském pivovárku. Dnes jsme si užili Ostravu a bylo opravdu teda pěkné počasí. Byli jsme na radniční věži, měli jsme komentovanou prohlídku městem. A zítra vyrazíme na farmu Bezdínek a pokud nám bude přát počasí, zastavíme se na dobré kafe v Bohumíně. V pátek už bohužel končíme, celý turnus zakončíme přednáškou, jak pečovat o své duševní zdraví, předáme osvědčení a budeme se loučit.
0: No, jaký je o tento program zájem?
1: No, zájem máme opravdu velký, to už vždycky rok předtím zaznamenáváme a máme z toho radost. My jsme začínali před 4 lety jedním turnusem pro 20 seniorů a postupně jsme přidávali další a dnes už máme 3 turnusy, takže příměstský tábor si během léta užije celkem 60 seniorů.
0: Proč jste se vlastně rozhodli v Orlové pro takovéto příměstské tábory právě pro seniory?
1: No, ten nápad vlastně vzešel od samotných seniorů. Říkali jsme si, že se nám daří zapojovat seniory, kteří chodí do klubu a spolku, ale co ti, kteří zůstávají doma? A právě příměstský tábor je skvělá příležitost, jak se znovu zapojit do komunity, poznat nové lidi, něco zajímavého zažít a také se dozvědět, co všechno mohou seniori v Orlové využívat. A nás moc těší, že po skončení táboru se s novými seniory setkáváme na dalších aktivitách. Nebo se hlásí do klubu a spolku, anebo začnou docházet do života plus senior.
0: Říká,
1: a možná
0: ano.
1: Ještě jedna přidaná hodnota.
0: Řekněte.
1: Že na přípravě a organizaci se podílejí členové rady seniorů, a což jsou ve většině právě seniori. Takže tak.
0: Věřím tedy, že jsou všichni spokojení. Děkuji za všechny informace. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava jsem si povídala s koordinátorkou sociálních služeb, s Jiřinou Vyklašovou. Přeji, ať do konce týdne ještě pár dnů opravdu zbývá, tak ať si to všichni užijí a vám děkuji za všechny informace.
1: Taky děkujeme. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Hálka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Anuška se doví pravdu o své matce. Hálka dostane radu k nezaplacení. Ženka se vydá do Ostravy za advokátem, chce se totiž rozvést.
1: Tetičko, pojďte. Odvedu vás domů, žene se bouřka. Zadunění hromu dodá jejím slovům důraz. Fanka stočí pohled Halčiným směrem. Ty myslíš, že jsem si nevšimla? Jsi hodná děvucha, Hálko. Ty ses povedla. Ne všecky děcka se vyvedou, i když je člověk vychovává, jak nejlíp dovede.
0: Premiéra třetí části četby s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Jste unavení, máte chutě na sladké a kila navíc? Může zatím být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce i nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na otázky odpoví náš host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, Bogna Jiravská-Godula. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 50. ročník, původem z Ostravy, ale léta spojený s Českým Těšínem. Břetislav Boháč byl do roku 2019 předsedou klubu českých turistů oblasti Moravskoslezské. Dnes je členem oblastního výboru a předsedou Rady Síně slávy české turistiky. Setkala se s ním i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová, aby pro nás zjistila víc.
1: Pane Boháči, kdy se vás dotkla turistika? Myslím, tím vracíme se ke kořenům, jestli ten výšlap, ta procházka v terénu, to už bylo součástí vašeho dětství a ta aktivní turistika, kde to má počátek?
2: No, má počátek už na základní škole, kdy mé šesté třídě, to znamená někdy rok 1961, jsem měl bezvadného třídního, on se jmenoval Rudolf Reif, kdysi člen klubu českých turistů, a tedy od té doby jsem začal chodit na hory a říkám, že jsem turista od malička.
1: A byly to rodinné výpravy nebo nějaká parta právě?
2: Nebyly to rodinné výpravy, bylo to tak, že pan učitel tenkrát říká, že byly ještě pracovní soboty, že jo. Kdybyste chtěli děcka jet se mnou, tak přijďte na Frýdlantské nádraží a pojedeme někde do hor. Vemte si akorát toto, to. Vždycky nám řekl, nezapomeňte plaštěnku a dobré boty a čapku. A sešli jsme se tedy kolem 7 hodiny ráno v tu neděli na tom nádraží dneska Ostrava Střed, kdysi Frýdlantské nádraží, a jeli jsme do Beskyd. A je pravda, že to bylo i úžasné, ne víkendy, jednodenní vycházky, protože my jsme zašli na kdejaký kopec, on s náma vyšel, chodila nás 8 až 10 dětí, spolužáků. No a skutečně pak po té šesté třídě pan učitel asi už šel do důchodu, protože věk na to měl. Nepodařilo se mi spoustu věcí dopátrat, jak jako na té základní škole na Hlubinské, tady v Ostravě, dneska tam je jako městská policie ten objekt. Tak to byl úplně úžasný začátek, protože on nás vyhecoval, že půjdeme na Lysou, půjdeme na Ondřeník, půjdeme na Smrk, půjdeme na Bílý kříž, půjdeme na Travný, jo. Prostě všechny ty zajímavé vrcholky jsme navštívili společně s ním. No a pak konec školního roku, on už se potom neobjevil ve škole, ale ve škole se objevili jiní dva zajímaví lidé, v podstatě v té době trampy,
1: ano,
2: kteří šli dělat pionýrské vedoucí do toho třídního kolektivu. No tak jsme tam chodili, tam už nás chodilo méně, no a pak ti kluci, jeden šel na vojnu, druhý šel, jako dělal svoje, ale nicméně převedli nás do oddílu BVU tady v Ostravě, což bylo úplně úžasné, takže od roku 1964 až do roku 1994 jsem v tom oddíle působil.
1: A vy jste říkal zkratku, tak to vysvětleme?
2: Bojovnost, vytrvalost, úsilí.
1: Tak.
2: Ale úplně původem to bylo, protože jsme byli v tělovýchovné jednotě Baník Vítězný Únor. Tož tak.
1: Takže dětství spjaté s Ostravou, ano. Nicméně dlouhá léta, vy jste teď už Českotěšíňák.
2: 45 roku už tam bydlím.
1: Takže, takže máte vlastně velmi blízko do těšínských Beskyd a tam na tu stranu. A nakolikrát se teďka vlastně dostanete třeba během, nevím, týdne nebo měsíce, v jaké časové jednotce to počítat do terénu? Protože vy
2: jsem stále
1: vlastně,
2: někde.
1: No, tak to je, od vás chodí pozdravy, ano. Vždycky z nějakého výletu. Přes SMS-ku, takže
2: jo,
1: to uláte
2: stále.
1: Stále.
2: No. Ať už sám, nebo s rodinou, manželku, případně vnoučata. No ale je pravda, že dcera té se potatila v tomto směru úplně bezvadně. No a synové dva, ti jsou trošku někde jinde a občas tak dělají turistiku.
1: Jak silná je členská základna klubu českých turistů?
2: V současné době asi 28 tisíc.
1: A v porovnání s minulostí je to jaké číslo?
2: No tak když vezmete, že když jsem dělal předsedu Krajského svazu turistiky, jde v podstatě téměř v každé tělovýchovné jednotě, byl ten klub, tak jsme měli tady, to byl tenkrát Severní Morava, že? Mm-hmm. Když se podívám do té ročenky z roku 1988, kdy se připomínalo 100 let, tak jsme měli kolem 100 000 lidí, včetně teda dětských kolektivů. A to byl jenom kraj, to nemluvím o celé republiky, o jejich číslech.
1: A teď je teda těch 28 000 je...
2: Celá republika,
1: členská republika. Základna.
0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava si dáme teď písničku s Marií Rotrovou a pak Břetislav Boháč prozradí něco víc třeba i o síni slávy české turistiky.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Velká jména českého turismu najdeme nejen v síni slávy české turistiky. Předseda její rady, Břetislav Boháč, se kterým si povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová, mluvil nejen o nich, ale třeba o pohorské jednotě Radhošti, jednom z historických pilířů organizované regionální turistiky.
1: Představme, co vlastně obnáší síň slávy Klubu českých turistů, jejímž jste předsedou rady síně slávy.
2: No. Klub českých turistů vznikl v roku 1888. Společnost kolem Vojty Náprstka, takové významné osobnosti, který byl u toho, že se skutečně ten klub rozhýbal. Mm-hmm. No a protože to bylo v těsném časovém sledu světové výstavy v Paříži, ano, kde otvírali tu Eiffelovu věž a oni se, ti turisti, zejména ti pražští, ale i šumavští a krušnohorští a další turisté vypravili tam na tu světovou výstavu a přijeli domů a rozhodli se, že postaví Petřínskou rozhlednu, což se teda podařilo, pochopitelně.
1: To byl velký impuls.
2: No a pak klub fungoval, pochopitelně problém první války, pak jsme po té první válce byli klub československých turistů, protože jsme měli rozsah už větší, že zatímco předtím to bylo Rakousko-Uhersko a začala výstavba i těch turistických chat, zejména, ale potom v roce 1918, spíš 1920, když se ty poměry trošku ustálily, tak se podařilo řada chat dát dohromady. Celkem jsme měli do roku 1938 nějakých 130-140 objektů. Od Karpatské Rusy až, až v podstatě na hranice s tehdejším už Německem, případně Rakouskem, i tam všechno to bylo a tím pádem...
1: Takže ty chaty teď tak porůzno slaví ta stoletá výročí.
2: Porůzno vrátili nám v podstatě nějakých 14 objektů, protože pochopitelně ten rok 48 bylo zakázáno všechno ostatní, než jenom sjednocená tělovýchova. Ale fakt je, že jsme teprve v roce 2003 založili síň slávy české turistiky, tedy dala se dohromady skupina lidí, kteří chtěli tam nějakým způsobem pomoct, protože jsme zvažovali, jaká pravidla tam dát. Takže do síně slávy se nedostane jako třeba u hokejistů a fotbalistů, kdo zrovna kope, ale kdo kopal, spíš respektive chodil a zajišťoval, to znamená už lidé, kteří byli na onom světě. No a v roce 2004 jsme uvedli první šestici a to tam byl Vojta Náprstek, Vilém Kurz, architekt Vratislav Pasovský a prostě tyhle ty osobnosti. No a do současné doby máme 150 osobností a kromě toho jsme uvedli do síně slávy nějakých 40 odborů, které dlouhodobě působí pochopitelně s přerušením válečným a s přerušením, než se zase začala organizovaně dělat ta turistika v tělovýchovných jednotách, protože to všecko se už dá započítat.
1: Tady u nás v kraji je silná linka spojená s pohorskou jednotou Radhošť. Ta je taky součástí.
2: Uvedli jsme je do síně slávy, jak Eduarda Parmu, toho jejich zakladatele. Oni slavili těch 140 let, protože to bylo v roce 1884, kdy vznikli. No a i ten jejich odbor jako byl taky uveden do té naší síně slávy české turistiky. My to nemáme nazváno jako síň slávy Klubu českých turistů. Je to síň slávy české turistiky. No a já jsem byl požádán, když zemřel tady můj předchůdce, který pocházel tady z Horních Datyní, magistr Jan Sládek. On zemřel v roce 2020. No a tak chvilku zastupoval současný předseda oblasti Mojmír Nováček. A v roce 2022 jsem byl tedy požádán, jestli bych to nevzal já. Jedno funkční období mám za sebou a nové jsem ještě podepsal, že teda jo, že to tam zvládnu. No a mám v každém kraji zástupce, když to řeknu, spojku, kteří pomáhají tyhle ty věci řešit s tím, že to musíme projednat, pak to předáme jako ústřednímu výboru, potažmo konferenci klubu. A pak to je o tom, že máme zvláštní odznak Síně slávy, kovový, máme diplom o uvedení do Síně slávy české turistiky a pak předáváme ještě takzvaný medailonek.
1: Břetislav Boháč z Ostravy, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. O čem se mluví?
2: Slavnostním galavečerem na dvou velkých scénách odstartovala 108. sezóna Národního divadla Moravskoslezského. Jaká bude a před jakými výzvami divadlo stojí, tak to už bude téma pro Jiřího Nekvasila, ředitele Národního divadla Moravskoslezského, ve čtvrtečním rozhovoru s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví? Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vrchní soud potvrdil výjimečný trest za vraždu ženy. O co šlo, řekneme za chvíli. Podrobnosti přidáme za 4 minuty. Více uslyšíte v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině to vás už čeká dnešní humoriáda. Pozvání přijal tentokrát Josef Dvořák. Tak příjemný poslech a krásné odpoledne s námi. No a pokud nás posloucháte pravidelně, víte, na jakých frekvencích máte šanci si nás poslechnout. Pokud třeba to úplně přesně nevíte, pojďte si je s námi připomenout, ať nás kdykoliv v pohodě naladíte.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi z Karviné výjimečný trest za vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Karvinský kulturní dům má po opravě modernější vestibul. Flašarův důl v Odrách na Novojičínsku nově zpřístupnil břidlicovou štolu Johan II. Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno s teplotami od 16 do 20 stupňů Celsia. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Vítejte. Olomoucký vrchní soud dnes potvrdil Patriku Cigošovi z Karviné výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice, kde si odpikával trest za předchozí vraždu. Podle žalobce Jaroslava Kouřila šlo o mimořádně závažný trestný čin. Od doživotí muže zachránilo jen stanovisko znalců kvůli možné resocializaci. Karviná dokončila opravu vestibulu kulturního domu, přibylo více světla, pokladna se přesunula a vstupní část dostala nové dveře. Nechybí ani živé květiny se speciálním časovaným osvětlením. Práce trvaly 5 měsíců a město za ně zaplatilo 9 milionů korun, upřesnila ředitelka kulturního domu Olga Hrubec.
2: Máme z toho obrovskou radost, jak to dopadlo, je to krásný prostor. Já jsem si moc přála, aby tady přibylo světlo, prostor a pěkná energie. Ta zeleň je nádherná, svěží a myslím si, že se to všechno povedlo.
0: Ve Flašarově dole na Odersku zpřístupnili další břidlicovou štolu. Na rozdíl od té první je trasa Johan II pojatá jako zážitková se zaměřením na hornictví. Návštěvníkům musí být minimálně 15 let a nesmí mít žádné zdravotní omezení, vysvětluje za spolek Krajina Břidlice Alena Zemanová.
3: Budete tam mít možnost projít Lutnou o průměru 80 cm, no projít spíše prolézt a také nás tam čeká krátký žebřík, ale hlavně nás tam čekají nádherné prostory. 10 metrů chodeb založených z kamene, vytěžené komory a jeden velký geologický unikát.
0: Zpřístupnění štoly stálo necelých 11 milionů korun. Lidé se budou moci naposledy rozloučit se zpěvákem a textařem kapely Jojo Band Richardem Tesaříkem ve středu 16. září. Smuteční obřad bude ve Strašnickém krematoriu v Praze a začne v 11 hodin. Oznámil to dnes hudebníkův syn Štěpán. Richard Tesařík zemřel v neděli ve věku 80 let. Kromě hraní v kapele vydal i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji zataženo s deštěm, nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia. Zítra přes den bude většinou v regionu polojasno až oblačno, nejvyšší teploty budou od 16 do 20 stupňů, na horách od 10 do 14 stupňů Celsia a vítr bude mírný, severovýchodní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mariánsko-Horské v Ostravě Nové Vsi ve směru k vodárně probíhá vyšetřování nehody osobního a nákladního auta. Provoz je tam omezený, dejte na to velký pozor, je tam silnější provoz a tvoří se dlouhá kolona.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z 5. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj Pepo.
5: Už to začalo.
4: No jo.
5: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači, ahoj Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
4: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
5: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
4: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
5: No, tak neříkám, že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů, ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
1: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, no, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. Je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku. Ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no, to je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček.
0: Dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano.
1: Přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šuhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
3: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi. Ano, prosím. Vyřídím.
4: Janíčko, tady máš ty výkazy, no, a nezapomeň to založit.
3: Počkej. Právě ti volala tvoje stíhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
4: A, fajn.
3: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
4: Jak to?
3: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
4: No, tak jo.
3: Budu tě čekat v 6, hm?
5: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak, a teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
6: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská, pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
6: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže... Já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co tě tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
6: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
5: Krucita válí.
7: Tak za prvé.
5: Bez dva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
8: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neboblachneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
7: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
7: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Jo, tak. Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
7: Prosím tě, přestaň. Přestaň! No, hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když měli 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce, Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
7: Proči, tak ty s tím žárlením nepřestaneš.
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho, na tu tvoji Janičku, která nemá ve očích.

0: To, když se do toho Iva Jendžurová opře, tak no. Na tom, že rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu, no. kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, já z toho, a tak jsem viděl, že to vodně lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, že si na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jendžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v ručník. Ale já si myslím, že se usmívá. Jo. Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě. Já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, myslím, že jenom jednou už jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města vyvolán ukázkou s Ivou Jendžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do humoriády. SMSkové číslo 90 01 04, stačí poslat heslo SMSkou humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Eva Jindžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš Tepfr dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roma, myslím, vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Jindžurová to vyhrála. S Jiřím Lábusem dohromady dáváme ve stence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít si se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. To je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? No, proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, ne moc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, to, za hrstičku. No, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a la bažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: No, vy se divíte. Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do Zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říct výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty s cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to, ne, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říkám, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? On říká, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná, to byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě teď? Ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí. Ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: To tak tady? Čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra,
1: ano.
0: Jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: jaké?
4: Tam vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu.
4: Do tunelu, no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku, ano, jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal houslenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudá, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententýky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava.

0: No a už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jenda od Lidské hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bédu Hudečka.
3: Dobrý den.
2: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždinky, takže by to museli předělat, tu zase znova.
1: Takže co hlasujete pro uhlíře se šípem, chápu to dobře?
2: Samozřejmě.
1: Dobře, ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
4: Tak, co byste si přála, mladá paní?
5: Fotku, ale aby byla hezká.
4: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
5: Svatební.
4: Výborně, mladý pán je ženich.
5: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
4: V pořádku, ale kde je manžel?
5: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
4: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
5: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
4: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
5: Akt? A co je to takový ten akt?
4: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
5: ano?
4: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
5: Ha? Jen tak bez?
4: Ano, bez. Prostě, jaký Bůh stvořil.
5: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
4: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
5: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
4: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
3: No vidíš, omlouvá se ti.
5: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
3: Ale maminko...
5: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
4: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
5: Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi... oblečenej akt.
4: No všem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete, jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
5: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
6: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Krištof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 900 01 04, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
7: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Slovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře, Alena. Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočný jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Ježiš, dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale jo, ne, já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuju dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuju moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Přídek místek bude mít městský mobilní hospic. Policie dál pátrá po Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku, je už téměř týden nezvěstná. Policie potřebuje kamerové záznamy. Policejní hlídky jsou na hraničních přechodech se Slovenskem. Dvoudenní cvičení je přípravou na možné znovu zavedení kontrol na státních hranicích. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Městský hospic ve Frýdku Místku bude poskytovat i terénní služby. Dnes o tom rozhodli tamní zastupitelé. Náklady na provoz mají pokrýt hlavně platby zdravotních pojišťoven a případné dotace. Pokračuje mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
3: Reagujeme tak na rostoucí poptávku obyvatel města Frýdku Místku a okolního regionu po této formě péče. Městskému hospici to umožní pružně reagovat na měnící se zdravotní stav pacienta a v odůvodněných případech zajistit návaznost na lůžkovou hospicovou péči.
2: Policie v souvislosti s pátráním po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku žádá veřejnost o poskytnutí kamerových záznamů, které by mohly pomoci objasnit, kde se žena pohybovala. Policie má podezření, že by pohřešovaná mohla být v ohrožení života nebo zdraví. Kriminalisté hledají především záznamy z palubních kamer aut, která byla zaparkovaná nebo projížděla v době od 21 hodin ve středu 2. září do 7 hodin do rána ve čtvrtek 3. září v okolí ulic Tolstého a Antala Staška ve Frýdku Místku. Policisté provádějí pátrací akce a opakovaně prověřují místa, kde by se žena mohla zdržovat. Kontrolovali mimo jiné zdravotnická zařízení. Nadále prověřují také poznatky od veřejnosti. Cvičení k případnému znovu zavedení kontrol na státních hranicích se Slovenskem dnes zahájili policisté, vojáci a celníci. Dvoudenní kontroly aut čekají cestující na všech hraničních přechodech se Slovenskem. Podle mluvčího zlínské policie Petra Jaroše by ale nemělo docházet k dopravním komplikacím.
4: Cvičení bude probíhat ve Zlínském kraji na všech 7 silničních přechodech. Z těch větších lze uvést například Velké Karlovice, Střelná, Starý Hrozenkov či Strání a také na železničních přechodech v Rojniliči a ve Vlárském průsmyku.
2: První domácí zápas hokejistů Třince v extraligové sezóně bude zároveň rozlučkou s Petrem Vránou a Vladimírem Draveckým, kteří letos oficiálně ukončili aktivní kariéru. Oba nastoupí v pátek 18. září proti Brnu v utkání 2. kola. Do soutěže oceláři vstoupí v úterý na ledě Karlových Varů.
0: Počasí.
2: V noci bude v regionu zataženo s deštěm, nejnižší teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den bude většinou polojasno až oblačno, nejvyšší teploty zítra od 16 do 20 stupňů a na horách od 10 do 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V ulici Karla Hynka Máchy v Bruntálu je aktuální dopravní nehoda. Srazila se tam 2 osobní auta. Provoz je částečně omezený. Projíždí se zatím pouze kyvadlově.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Jaký byl ten dnešní 9. zářijový den v Moravskoslezském kraji? Připomeneme si na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava mezi 17. a 18. hodinou. Alespoň dvě témata i dnes prozradím už teď. Kvůli sporu o těžbu v místním lomu čeká obyvatelé Litultovic na Opavsku referendum. No a s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava se vydáme na vernisáž výstavy v Ostravském divadle Antonína Dvořáka. Zpravodajský souhrn toho dnešního dne ale nabídneme už po písničce více s Lenkou Blažejovou. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Městský hospic ve Frýdku Místku bude poskytovat i terénní služby. Dnes o tom rozhodli tamní zastupitelé. Náklady na provoz mají pokrýt hlavně platby zdravotních pojišťoven a případné dotace. Společnost OKD a státní podnik Diamo dnes připomněli Den horníků. Na univerzitním náměstí v Karviné pořádali pietní akt, který uctil oběti hornické profese. Součástí byla také veřejná bohoslužba za havíře. Těžba černého uhlí skončila na Karvinsku na přelomu letošního ledna a února. Dál pokračuje likvidace šachet. Rekonstrukce jídelny základní školy Milady Horákové v Kopřivnici bude hotová až na konci října. Zdržela ji mimo jiné rozsáhlá oprava rozvodů vody. Stavební práce stály 57 milionů korun. Podrobnosti přidáme v rámci zpravodajsko-publicistické hodiny Den v kraji. Městská společnost Ostravské komunikace spustila nový mapový portál zaměřený na parkování ve městě. Řidiči se z něj i na chytrém telefonu dozvědí, která parkoviště jsou aktuálně obsazená a kde je naopak volno. Aplikace obsahuje i informace o možnostech nabíjení elektroaut anebo jestli je konkrétní parkovací dům bezbariérový. Všechny havířovské základní školy se v letošním školním roce opět zapojí do projektu Sport do škol. V hodinách tělesné výchovy dorazí za žáky 11 profesionálních trenérů z různých klubů. Děti čeká například tenis, florbal, moderní gymnastika, taekwondo anebo stolní tenis. Skončila rekonstrukce budovy mateřské školy Pramínek v Krnově. Školka v Lubčícké ulici byla mimo provoz od povodní v roce 2024. Děti se tam teď vrátily po dvou letech. Provizorní sídlo měla mateřská škola v bývalé budově základní umělecké školy na hlavním náměstí.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Medicine man.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pokračuje Den v kraji. Přesně za měsíc začnou komunální volby. Hlasovat se bude i v místních referendech. Podle ministerstva vnitra bude těchto referend 17. V Moravskoslezském kraji zatím víme o 3. Ovšem celkový počet se ještě může změnit. Na oficiálním seznamu ještě nejsou například Litultovice na Opavsku. Příčinou místního hlasování je snaha soukromé firmy pokračovat v těžbě kamene v nedalekém lomu. Podle vedení obce to může ohrozit zásoby pitné vody i pro ty ostatní.
1: Litultovice, místní část Luhy. Lom je tady kousek za cestou a pamětníci z okolních domů vzpomínají, jaké to bylo, když se tam v minulosti naplno těžilo.
2: My jsme zažili provoz a nedovedem si představit, že se to znova obnoví. Spousta aut, prachu.
3: Bojím se toho, protože tady bude prach, hluk.
1: Referendum pomůže vám?
3: Tak určitě.
1: Lom je v režimu rekultivace od roku 1994 a předloni ho chtěla firma Torsen zasypat stavebním odpadem. Potvrdil to nezávislý starosta Litultovic Jan Birgus, který v komunálních volbách znova kandiduje. A teď, jak říká, zase změna. Zbytkových zásob kamene je podle firmy najednou už 500 000 kubíků.
4: Naprosto nemůžeme souhlasit, aby rekultivace lomu pokračovala až někde do roku 2037 a zvětšila se na 10x předpokládané těžby.
1: Souhlasí s tím, aby se řešilo bezpečnostní zajištění jedné ze stěn lomu, ale masivní těžbu odmítá.
4: V podstatě těžíme mezi rodinnými domky v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, který zásobuje zhruba 5000 obyvatel vodou, a při změně názoru dané firmy se za 8 let dozvíme, že další varianta rekultivace je znovu zavezení odpadem.
1: Firma Torsen postupuje přesně podle zákona, reagoval jednatel společnosti Dalibor Kučera.
5: Ten důl je v provozu a jsou tam nezbytné skutečnosti, které potřeba respektovat, a to je veřejný zájem dotěžení zásob, protože zásoby tam jsou a je potřeba ho dotěžit.
1: A zdůraznil nutnou stabilizaci svahu, což znamená i těžbu.
5: Nikdo si nepřeje, aby tam pár desítek, možná stovek tun sjelo do té vody a nikdo neví, co to udělá. Nedej bože, by se něco stalo.
1: Místní referendum, pokud přijde dostatek hlasujících a výsledek bude platný, umožní obci Litultovice udělat všechno proto, aby zabránila plošnému dotěžení zbytkových zásob s výjimkou zmiňované stabilizace stěny lomu. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje Den v kraji a další téma. Driftování mezi domy a hlasité výbuchy z upravených výfuků. Klidný spánek obyvatel některých ulic v centru Ostravy je ale pryč. Na majitele tuningových aut se teď zaměřuje i městská a také státní policie. Přes 20 jich už chytili při přestupcích.
1: V úzké ulici mezi vysokými domy se auta s upravenými výfuky pořádně ozývají. Křiklavovi jim říkají stříleči.
2: Jak oni jedou, tak přesně před tím naším domem oni vystřelí.
1: Popisuje prvňačka Žovka, co se děje za oknem jejího pokoje. Nejvíc ji trápí, jak to ubližuje domácím mazlíčkům.
2: Kočky a zvířata je to strašně ruší. Pejsci se zavrtají do pelíšku, protože se bojí. Křečky to ruší.
1: I Žovce se hůř usíná. Její otec Eda večerní jízdy tuningových aut popisuje jako silvestrovský ohňostroj skoro každý letní večer.
3: Normální provoz je takový jemný šum, řekněme, a tyhle ty výstřely jsou hodně, hodně na tělo. Jako kdyby člověk stál u střelnice a stříleli mu takhle náhodně za hlavou.
1: Křiklavovi už to hlásili na policii. Další stížnosti se sešly z ostravských částí Zábřeh a Poruba. Policisté zorganizovali za poslední týdny už 3 speciální akce. Podle mluvčíny Kolbočkové zkontrolovali přes 400 aut.
4: Zjištěno bylo 44 přestupků v dopravě, z toho 16 řidičů s nevyhovujícím technickým stavem vozidla a 6 řidičů, kteří se nechovali ohleduplně.
1: Ve spolupráci s městskými strážníky chtějí taková auta kontrolovat i dál. Podle ostravského organizátora tuningových srazů Marka Hilly jde o jedince, kteří kazí jméno ostatním.
5: Každého tunera, podle mě, tak ho tady tihle lidi musí štvat. Lidi se začnou stěžovat, policie začne řešit upravená auta, tak to ve výsledku může uškodit jako všemu. Vy můžete mít upravené auto, může střílet plameny a dělat kravál, a přijedete na sraz a nikomu to nevadí.
1: Marek Hilla odhaduje, že v Ostravě jsou asi 3000 upravených aut. Hlasitých nočních jezdců jsou podle něj nižší desítky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: V další části dne v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se vydáme na Novojičínsko. Oprava jídelny, ta způsobuje komplikace na základní škole Milady Horákové v Kopřivnici. Děti začaly školní rok o týden později, mají jen 5minutové přestávky a na obědy jezdí hromadně autobusy na druhý konec města. Rekonstrukce bude přitom hotová nejdříve na konci října.
1: Krček. A celá ta hlavní chodba, jo, a tady v tom patře, tady vidíte, tam se staví, jo, takže tu je ta kuchyně jídelná.
2: Ukazuje mi ředitel Petr Liberda část školy, která je ještě stále staveniště. Stavba samotná se žáků příliš netýká, omezení, která způsobuje, ale ano. Jedním z nich jsou třeba přestávky zkrácené na 5 minut.
3: Ty 5minutové přestávky jsou tak, jako pro mě to málo, no. Že se nestihnu jako zopakovat to učení jakoby do další hodiny.
2: Vysvětluje mi na chodbách základní školy Milady Horákové osmák Pavel. Je tady s ním i jeho spolužačka Pavla.
4: Jako na záchod si můžem dojít za těch 5 minut.
2: Přestávky musel ředitel školy zkrátit kvůli nedokončené jídelně. Děti totiž musí na obědy dojíždět autobusy každý den do střední průmyslové školy, která je na druhé straně města.
1: Přišlo nám to rozumnější, než aby děti přicházely o výuku a nemuseli jsme z hlediska organizace těch hodin řešit, že jim každý týden bude odpadat třeba dějepis. Tak jsme to nachystali tak, ať s přestávkami zkrátíme celý školní den a díky těm 5minutovým přestávkám a dojíždění na obědy v podstatě budou končit, jak kdyby se konala klasická výuka.
2: Autobusy má škola k dispozici 2 a vyjde se do nich přibližně 50 dětí. Jezdit budou tedy k Vedlově, než město rekonstrukci ukončí. Protáhla se kvůli rozsáhlejším opravám rozvodu vody, vysvětluje vedoucí odboru majetku města Adam Ondrašík.
5: Byl problém i s kanalizací, kdy jsme zjistili, že voda z dešťové kanalizace nejde jenom do odpadního potrubí nebo odpadní kanalizace před budovou, ale ztrácí se nám právě v kolektorech, kde byly staré rozvody, které samozřejmě trpěly tím, že byla v nich jakoby vlhkost.
2: Stavební práce stály 57 milionů korun. Po instalaci nové varné technologie se podle Ondrášíka můžou ale ještě navýšit. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A máme pro vás pozvání na jednu zajímavou výstavu. Reliéfy a akvarely Stanislava Kolíbala. Nově vystavuje Galerie současné malby v Ostravském divadle Antonína Dvořáka. A právě teď tam probíhá vernisáž, kde nechybí ani redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Petro, dobré odpoledne. A zajímá mě, která díla jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců tam návštěvníci uvidí.
2: Dobré odpoledne. No, v tuto chvíli už je vernisáž v plném proudu, už všechny úvodní projevy jsou za námi a lidé se mohou podívat opravdu na nádherné reliéfy pana Kolíbala. Ono možná zajímavostí je to, že jsou z nedávné doby a panu Kolíbalovi bude 102 let, takže pokud my v jeho věku budeme dělat jenom půlku toho, co on, myslím si, že bychom byli všichni velmi úspěšní a podívat se na tyto obrazy a reliéfy mohou lidé, všichni, kteří přijdou sem do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě. A je to zdarma, je to krásné a určitě to stojí za to. Od kdy do kdy výstava probíhá, tak to ví i tisková mluvčí Národního divadla Moravskoslezského, paní Šárka Svederová. Dobrý den, tak kdy se můžeme na výstavu podívat?
3: Třeba hned, je tady rušno, je nás tady hodně, my dneska i hrajeme, takže i lidé, kteří přijdou na představení, až do 9. listopadu a opravdu chci pozvat, protože ta výstava je skutečně mimořádná. Jak už si říkala, tak pan Kolíbal je úctyhodného věku, ale taky úctyhodné slávy, abychom tak řekli, nejenom v českém, ale mezinárodním měřítku. A my jsme moc rádi, že se nám podařilo byť malou výstavu, ale zorganizovat. Ještě tě doplním, nejsou to jenom reliéfy, ale jsou to i akvarely a jsou opravdu z nedávné doby. Strašně nás mrzí, že se autor dostavit na vernisáž nemohl. Nicméně výstava je opravdu krásná. Upřesním, do divadla nemusíte přijít jako do divadla. My jsme samozřejmě šťastní, když máme diváka. Ale když v divadle hrajeme, tak na tuhle tu výstavu je možné přijít zadarmo, kdykoliv, kdy hrajeme, vždycky hodinu před představením otevřeme barák a vítáme každého.
2: Tak já přeju, ať přijde co nejvíce lidí a ať se výstava líbí. Děkuju.
3: Děkuju.
2: Jak jste slyšeli, určitě přijďte, protože tato díla stojí za to vidět naživo.
1: Díky moc za pozvání na zajímavou výstavu, kterou, jak jste slyšeli, najdete v Galerii současné malby a pozor je opravdu v Ostravském divadle Antonína Dvořáka. Díky za pozvání a přeji hezké odpoledne všem.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude fotografka Dara Kuzmič, pro kterou je focení posláním. Nechává při něm lidi zbližovat s jejich milovanými, anebo také se sebou samými. Nejen o lásce k profesi, ale také o projektu Banánový svetr si s ní bude povídat Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vítr do plachet s Markem Ztraceným. To je písnička, která dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Den v kraji pokračuje. Jaký vítr nás čeká v dalších hodinách i dnech, ale obecně jaké počasí bude, slunečno nebo deštivo. To všechno ví Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Také přeji hezké odpoledne.
0: Tomáši, ten dnešní den opět patřil do řady těch tropických. Jak to vypadalo v celém kraji?
1: Je to tak, na obloze jsme měli jasno, přechodně polojasno a teploty v nížinách vystoupily na 29 až 32 stupňů. 32 naměřili v Karviné nebo na stanici Ropice. Teplo bylo i na horách, Lysá hora 24 stupňů. No a vítr, ten vál celkem čerstvý, jižní, jeho západní, ale teď je vítr slábne a postupně se mění na severozápadní. Pokud jde o teploty, tak i dnešní den jsme překročili dosavadní teplotní maxima, nejvíce třeba na té stanici Karviná, kde bylo 32,2 a 29,8 tam pro tento den platilo z roku 2016 a celkem na mnoha místech, většinou tam, kde teplota přesáhla 30 stupňů, tak byly překročeny i dosavadní teplotní rekordy.
0: Takové počasí jsme měli dnes v Moravskoslezském kraji. Už v minulosti jsme říkali, že dnešní den by měl být takovým zlomovým, co se týká počasí. Tak jak to vypadá aktuálně? Co nás čeká v dalších hodinách? Jaká je předpověď pro noc a jak bude zítra?
1: Je to tak, už teď od jeho západu postupuje studená fronta, která na západ Moravy přináší první přehánky a déšť, ojediněle na jižní Moravě i bouřka, a tato studená fronta bude zvolna postupovat k východu. Očekáváme, že tedy teď zpočátku z večera ještě polojasné počasí, ale postupně do půlnoci se zatáhne, přidá se také déšť nebo přehánky, v druhé polovině noci spíše zataženo s občasným nebo i trvalejším deštěm, až k ránu budou srážky od západu slábnout a ustávat a oblačnosti bude od západu ubývat. Teploty zítřejší ranní klesnou na 14 až 11 stupňů a vítr ten bude severozápadní až severní, většinou 2 až 6 metrů za sekundu, ale v první části noci při přechodu fronty může přechodně zesilovat. Ve čtvrtek očekáváme z rána ještě na jihovýchodě v Beskydech zvětšenou oblačnost, ale postupně bude převážně oblačno až polojasno. Večer opět od jihu přibývání oblačnosti, zítřejší maxima ale budou výrazně nižší než dnešní, většinou od 17 do 21, na horách kolem 13 a vál bude mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. K večeru se bude měnit až na severovýchodní a zeslábne.
0: Zítra tedy teploty do 21 stupňů Celsia. Jak bude ve čtvrtek, už víme. Co pátek a sobota, jak to bude pokračovat?
1: Pátek nás ještě od jihu ovlivní frontální vlna, která bude postupovat přes Rakousko a Slovensko k severovýchodu. To znamená, že v pátek očekáváme převážně zataženo, od jihu déšť, zejména v té jižní části kraje v oblasti Beskyd, tam budou srážky i trvalejší, na severu bude srážek méně, mohou být i občasného charakteru nebo přehánky. Teploty ráno v pátek 14 až 10 a odpolední pouze 12 až 16 stupňů, vítr mírný severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu. V sobotu zpočátku ještě v Beskydech zvětšená oblačnost, ale během dne převládne spíše polojasno, během dne jen kupovitá oblačnost. Teploty ráno v sobotu 11 až 7, odpolední 17 až 21 a slabý severovýchodní vítr. V neděli bude počasí oblačné, polojasné, jen odpoledne v Jeseníkách možnost slabé přehánky, ranní teploty v neděli 11 až 7 a odpolední 19 až 23 stupňů.
0: To

0: Jsou vyhlídky v počasí pro ty následující dny. Za předpověď za tu dnes děkuji ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 9. září. V zítřejším vysílání Českého rozhlasu Ostrava se budeme mimo jiné věnovat lesní škole v Bělském lese v Ostravě, kde vyroste nová učebna. Dosavadní kapacity už nestačí. Dále zjistíme i podrobnosti k šíření kudlanky nábožné Českem, což potvrzují i ochránci přírody v Jeseníkách. Tento rok už začala kudlanka dobývat i vyšší polohy hor. A stále to není vše z témat, kterým se budeme zítra věnovat. Všimneme si také ostravské akce k 60. výročí seriálu Star Trek. První díl této legendární série o vesmírné cestě lodi Enterprise viděli televizní diváci v roce 1966 a možná budete překvapeni, kolik fanoušků Star Trek dodnes v Ostravě a okolí má. Tato a řadu dalších témat nabídneme určitě ve čtvrtečním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní den v kraji je ve finále. Po 18. hodině ostravská rozhlasová rodinka a další pravidelné pořady, které na našich frekvencích rádi posloucháte. Tak příjemný podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. Osvačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
5: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. V pražském Motole je nově otevřené Národní onkologické centrum. Bohumín chystá na provoz zimní stadion. Zítra bude v regionu polojasno až oblačno, teploty od 16 do 20 stupňů. U poslechu zpráva zvítá Lenka Blažejová. Hezký podvečer. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Tématem schůzky bude koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN, uvedl to Hrad. Schůzka se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály, kterého by se oba politici měli společně zúčastnit. Valné shromáždění OSN se v New Yorku koná za 2 týdny. Ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze dnes slavnostně otevřeli Národní onkologické centrum. Jeho vybudování stálo skoro 5 miliard korun. Z toho většinu pokryly evropské dotace. Centrum má zlepšit péči. V plném provozu se díky němu kapacita pro onkologické pacienty v nemocnici zvýší o 40%. Podle vedoucího centra Davida Feltla se bude pracoviště věnovat nejen základní péči, ale i léčbě vzácných nádorů u pacientů z celé republiky.
6: Ten statut Národního centra nás předurčuje k tomu, abychom byli schopni se postarat, řekněme, o vzácné nádory nebo o méně obvyklé situace nebo nějaké speciálnější záležitosti, abychom byli schopni opravdu obsáhnout jak ten základ onkologie, tak ten úplný vrchol tu top medicínu.
5: Jednotlivá pracoviště se pro pacienty otevírají od poloviny srpna, některá spustí provoz v říjnu. Bohumín chystá na provoz zimní stadion. Už příští týden začne sloužit hokejistům a zájemcům o hobby hokej. Od října se pak na led vrátí také veřejné bruslení. Ceny vstupného pro veřejnost zůstávají stejné jako v minulé sezóně. Potvrdila nám to mluvčí radnice Jana Končítková.
7: Příprava ledů začala mražením plochy, pak přišlo na řadu bělení a lajnování. Postupně se teď bude navyšovat vrstva ledů na požadovanou tloušťku 3 cm. Veřejné bruslení u nás v Bohumíně bude tradičně probíhat o víkendech, vždy v sobotu a v neděli od 3 do 4:30 odpoledne.
5: Galerie výtvarných umění Ostrava vystavuje bibliofilie ze svých sbírek, představuje knihu jako svébytný výtvarný prvek. Zastoupena jsou díla Aleny Foustkové, Františka Konupka nebo Toha Jen. K vidění je i unikátní zelený box Marcela Duchampa. Pokračuje ředitel galerie v Ostravě Jiří Juza.
8: Je vlastně bibliofilí jeho Duchampových poznámek a řekněme útržku, jakési mentální mapy k jeho naprosto ikonickému dílu, takzvané Velké sklo.
9: Počasí.
5: V noci bude v našem regionu zataženo s deštěm. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Zítra přes den bude většinou polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty budou od 16 do 20 stupňů, na horách 10 až 14.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Na silnici první třídy číslo 56 u obce Staré Hamry v Beskydech probíhají teď záchranné a vyprošťovací práce. Havaroval tam motorkář a je zraněný. Provoz je zatím výrazně omezený.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Přeji vám hezký podvečer po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli písničky na přání v ostravské rozhlasové rodince. Svátek dnes má Daniela, tak Daniela, přeji vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 9. září. Úvodní písnička s kapelou Tým a ty další už jen a jen na vaše dnes písemná přání. Tak příjemný poslech a krásný podvečer. Druhá půlka hodiny, ta bude patřit lidové muzice a hudbě Zeny s Janem Rokytkou.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Dobrý den, milá redakce, prosíme o hudební blahopřání. Právě dnes, 9.9., totiž slaví úžasné narozeniny. 91 let, dlouholetý šéfdirigent Velkého dechového orchestru Májovák, Milan Bystroň. Do dalších let mu přeji z celého srdce štěstí, pevné zdraví, neutuchající elán a stále mnoho radosti ze života. Manželka Vlastička, syn Jiří s manželkou Martou, sestra Fridečka, vnučka Julie s manželem Přemkem a dětmi Barborkou, Mikuláškem a Toníčkem. K tomuto blahopřání se připojuje orchestr Májovák se skladbou Havířské mámy. A k tomuto blahopřání se samozřejmě připojujeme také. Do dalších let, milý pane Bystroni, jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám další přání pro dnešního oslavence, vážená redakce. Dnes 9. září slaví krásné narozeniny pan Milan Pachl z Ostravy Petřkovic. Vše nejlepší, moře zdraví a radost z každého dne společně přejí a za vše děkují manželka Lucie, děti Petra a Martin s rodinami.

nevím jak vy, ale já strašně ráda žiju. A s každým nadýchnutím cítím, jak žízeň po životě piju. A s každým procitnutím, a s každým políbením, a s každým zakopnutím o slávu, o kamení smiju. Kousíček úzkostí a básní. Nevím jak vy, ale já strašně ráda hořím. Ráda se spálím, až to bolí.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A také vaše ostravská rozhlasová rodinka. Dobrý den, prosím o písničku na přání, písničku Pár přátel stačí mít. Písnička bude paní Zezulové do domova pro seniory Duha v Novém Jičíně. Prosím, vyřiďte ji ode mě přání. Hodně zdraví až do 100 let, přeji a děkuji za přátelství. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, vzkazuje sestřička Evička.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naše milé ostravské rádio, 9. září prosíme o písničku na přání. Pro koho bude? Pro naši kamarádku Danielu, která slaví svůj svátek. Milá Dančo, k dnešním jmeninám ti přejeme jen to nejlepší. Přejeme ti hodně radosti, štěstí a pohody v životě, ať nechybí zdraví a dobrá nálada. Máme tě všichni moc rádi. To přeji tvé kamarádky od kafíčka.

0: jste unavení, máte chutě na sladké a kila navíc, může zatím být inzulinová rezistence. Co se při ní v těle děje, proč může vést k cukrovce i nemocem srdce a cév a co můžeme udělat dřív, než bude pozdě? Na otázky odpoví náš host, vedoucí lékařka Centra preventivní medicíny nemocnice Agel Třinec Podlesí, Bogna Jiravská-Godula. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Krásný podvečer, milí posluchači. Doba zářijová je na vlnách Českého rozhlasu Ostrava v plném proudu a my se v tomto měsíci již podruhé setkáváme u pravidelné středeční rozpravy o lidové písni. Dnes společně zamíříme mezi vrcholy Ondřejníku a Lysé hory do Janáčkovy síně ve Frýdlantu nad Ostravicí, abychom si za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů poslechli záznam koncertu zpěváčků lidových písní, tak jak jej v září roku 2016, tedy před 10 lety, zaznamenali mikrofony Českého rozhlasu Ostrava. Tu a tam si písničky dovolím prolnout svým slovem, teď však již srdečně zvuk poslechu 43. edice hudebního cyklu Zpěvem k srdci, a to ze svátečního 28. září 2016, kde se po úvodní instrumentálce pod názvem Pod javorinou představí první trojice mladých zpěvaček. Amálka Velká, Soňa Šnapková a Eliška Michalčíková potěší vaše srdce a já vám přeji ten nejlepší a nejnerušenější poslech hudby země.

V ryzí interpretaci a kapela i za doprovodu Brolnu vás písněmi z údolí Ostravice a z úbočí Ondřejníku potěšili Amálka Velká, Soňa Šnapková a Eliška Michalčíková. V koncertu zpěvem K srdci ze září roku 2016 pokračujeme tesknou táhlou Osokolovi hlasem Venduly Cebulové s Vyžním Čardášem z Lašsko-Kysuckého pomezí v podání Terezy Bělešové, půvabným nápěvem K tanci zvrtek v interpretaci Anežky Tabachové a do čtvrtice přepěknou taneční melodií od Uherského Hradiště výborným pěveckým výkonem prvního dospělého hosta koncertu, zpěváka a violisty Karla Rajmice. Tady je Všechny máme.

S lidovou písní Nartu putujeme s dětskými i dospělými zpěváčky moravskou a občas i slezskou krajinou a užíváme si krásy těch věčných melodií, které kdysi dávno vznikly díky invenci a nápadům našich předků. S Hankou Františákovou zůstaneme ještě na moment na Lašsku, s Dankou Rokitovou a Nikol Martincovou pak již zamíříme do různých koutů Valašska. Tečku za touto svitou udělá půvabnou písní ze středního Slovenska solistka Brolnu Klára Blašková. Poslouchejme a užívejme.

poslouchání koncertu zpěváčků i zpěváků lidových písní z roku 2016 jsme dospěli téměř k závěru. Dlužno dodat, že v plynutí 10 let od konání koncertu naši milí, tehdy 12letí zpěváčci bez výjimky dospěli do věku raných či již pokročilých 20. Ať se jim moc a moc daří, ať je stále baví zpívat a budiš jim pozdravením i potěšením závěrečný pěvecký výkon legendárního a 77letého doajena Martina Hrbáče, který bude tou nejlepší tečkou za dnešní hudbou země. Za všechny interprety vás zdraví a příští týden se na vás upřímně těší mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem i autor pořadu Jan Rokita.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

přejdeš legrátskou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Počúvate Stretnutie. Peter Mikula je zoológ, ornitológ a behaviorálny ekológ. Pôsobí na Fakulte životného prostredia Českej zemědělské univerzity v Prahe. Pochádza z Bardejova a práve tam bol v detstve fascinovaný svetom dinosaurov. Od nich bol už len malý krok k štúdiu prírody a špeciálne vtáctva, ktorému sa vo svojej profesii dnes venuje. Pripravila Sofie Čiripová.
1: Peter Mikula se už od malička zajímal o přírodu a živočichy. Po střední škole se tedy rozhodl pro studium biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zde se později zaměřil hlavně na ornitologii, zejména na zkoumání ptačího zpěvu. Pokračuje Peter Mikula.
2: Já jsem počas doktorátu mal za úlohu charakterizovat zpěv vtáků po celém světě napříč tisícovkami druhů. Nás zajímaly také dva základné parametry toho zpěvu, ako vysoko vlastně ty vtáky zpěvají a potom ako komplexné mají zpěvy. Ta prvá část tu jsme nějak opublikovali a zjistili jsme, že celé to fyzika souvisí to s velikostí těla, čím je vták větší, tím vlastně má hlubší položené zpěvy. Ohledom té druhé části, tu se snažíme opublikovat teraz, tam jsme se snažili vlastně rozklíčovat, co může být za tím, že některé druhy vtáků zpěvají velmi jednoduché zpěvy, některé zpěvají naopak zložité zpěvy a tam se ukazuje, že to bude asi vplyv prostředí a nějaké evoluční historie, možno nějaký selečný tlak. Mňa vždycky zajímaly hlavně farby a to, ako veci vyzerajú, ale tieto aspekty tých vtákov už boli vcelku dobre spracované. A tak za mnou prišiel môj vtedajší školiteľ, profesor Tomáš Albrecht a hovorí mi, chýba ten vtačí spev, musí sa to spraviť. Tak som si povedal, dobre, to je výzva, to mám rád, tak som sa do toho pustil. Gro tej mojej doktorandskej práce bolo sedieť nad veľkými databázami občianskej vedy, kde sa zhromažďujú nahrávky spevu vtákov. To som sťahoval a analyzoval. Takže ja som si vlastne tie zvuky vizualizoval do nejakého sonogramu, čo je taký pekný obraz, kde vidíte, v akých frekvenciách a v akom spektre ten tak zpěvá. A já jsem se snažil z těchto obrázků vytěhávat ty data, které jsme potřebovali.
1: Peter Mikula o sobě říká, že je behaviorální ekolog. Zkoumá tedy chování živočichů v souvislosti s jejich prostředím a evolucí. To se mu nejlépe daří díky mnoha zahraničním stážím a expedicím.
2: Prvá postdoktorantská stáž ta vedla do Spojených štátov na UCLA v Los Angeles. Tam som bol v laboratóriu profesora Dana Blumsteina, ktorý je jedna z najväčších postav výskumu správania zvierat. Ten ma vcelku nakopol k tomu, aby som začal robiť nejaké veľké databáze správania živočíchov. Ja sa zameriavam hlavne na výskum strachu u živočíchov, to, ako tie zvieratá vnímajú nás ľudí. Musím povedať, že tá Kalifornia bola úžasná, pretože ono nejde len o tú samotnú vzdelávaciu inštitúciu, o toho vlastne profesora, ktorý je perfektný, ale vlastne aj o tie kontrasty v tých Spojených štátoch, ktoré až tak v tej Európe nemáme. Tam máte oceán, za hodinu ste vo vysokých horách, ktoré majú 3 kilometre. Aj v tom LA môžete nájsť nejaké proste medvede, vysokú zver, kojoty. Pre mňa ako Európa na to bolo strašne obohacujúce.
1: Už řadu let přispívá Peter Mikula svými články do časopisu Vesmír, ktorý sa zamieruje na popularizaci viedy pro širší veřejnosť.
2: Strašně rád popularizujem veci, kterým jednak rozumím, ale i věci, kterým nerozumím, protože potom se to musím doučit, musím si to celé jako načítať, musím si to v té hlavě představit, ako to podať čitatelovi, který na tom začátku byl na tom úplně rovnako jako já, aby to téma pochopil. Asi si vzpomenem na svůj úplně prvý článok vo vesmíre, to je rok 2012. Tam jsem napísal článok o tom, proč mají zebry pruhy. Souvisí to s tím, že vlastně pruhy můžou pomáhat zebrám odháňat hmyz. To souvisí vlastně s polarizovaným světlem, že to vytvárá nějaký prostě vizuální efekt, kterému se například ty ovady, které v Afrike skutečně jako štípu, tak nějak se tomu obrazu alebo vzoru nějak jako vyhýbají.
3: Opýtal jsem se mojej duše, či schová se pod vankúše, v tom jedinom městě v bytě, tam se nám darí v našej

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci znovu schválili stavební zákon, přehlasovali veto Senátu. Česko dnes zažilo velké teplotní rozdíly. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stavební řízení by mohlo zrychlit. Počítá s tím koaliční návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
2: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
3: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
1: Alex a host.

0: povídat s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy, že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový... máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní a takhle se pracuje třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlejí. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba?
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo? Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: a host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Hmm. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí, se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Steinový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako tý propojenosti, jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek, jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo, aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to, může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinový sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju

0: chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat, jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit, nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnost, nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterýma mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci, jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učej pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem, ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
1: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
0: Rozhodně.
1: Hezkým, milým.
0: Rozhodně. Já rád o té listině vděčností mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
1: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
0: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
2: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
3: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiér. Ani mě.
2: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
4: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
2: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
5: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
1: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přeháňky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leg God, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobel Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil: já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal: aha, tak tohle to využiju. No a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů. A když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili: ježíš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukázce kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968. A tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. A já jsem říkal, ne, tak jsme udělali pár modelů. Udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano, a my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem jedné tuny. Jo, opravdu to je něco unikátního. Jules Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene. A ono, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují, tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autička jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty, a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vanclův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů z Atasu, z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Rees, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech, ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už tři roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Prago Export nejen do Sovětského svazu a zpřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj odchod.
2: My připravujeme velkou náborovou kampaň, abychom těch úředníků měli dostatek. Samozřejmě pracujeme i s nějakou krizovou variantou, kdy víme, že oproti tomu dnešnímu počtu úředníků, kteří jsou v té stavební správě, by nám mělo stačit, aby celý systém fungoval zhruba 2/3.
0: Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová má od ledna, kdy vznikne úřad rozvoje území, podle Mrázové vést expertní a kontrolní panel při ministerstvu. Těžařská firma Pavla Tykače, Severní energetická a Ministerstvo životního prostředí se přou o to, kdo rozdělí přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
3: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
4: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec. 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
5: Co se týče konečné částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
4: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Mostecká Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době.
1: Sport.
0: Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Poclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer vám všem, kteří si pro to naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, pokaždé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kina k šandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, Paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena, nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Oto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. Přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce jim musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Ota Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro Otu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole, jo, což se čte vol, penso, vol, nebo jak se
2: ty ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, viď?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na Mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy, nebo při čekání na klíče.
1: To sluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No, mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když...
2: No, přinese si harmoniku. Ano, to mi hraje, no. A já podlehnu. Kouzelným tónu jeho.
3: Řekněte.
2: Asi 5 dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no, měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli na Kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, četl jsem mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a ty jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, Čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednu chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze, já nevím, co.
1: No tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. No já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáhneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáhneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, nebo buď by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá dají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se ku předu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždy jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak sugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já, člověče, nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do Divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliků.

0: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
1: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal, čověče, u nás je to jako v pekle. Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada. Jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali. V autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla, čověče, zastav v zájmu našeho zdraví. Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka, haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli. Rozumí. Já jsem říkal, a co je? On říkal, no pojď se podívat. Tak jsem vylez ven, to auto bylo z téhle strany bílý a rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím. Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo. A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František Nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl, hele, ale to je prima, že my nekouříme. Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám

0: naštěstí tu paměť jenom na tohle, to jo, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal, no samozřejmě, my máme zvířátka rádi. Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády a já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nefila vzpomínám. Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
2: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frýdek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny proto, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká. A nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednout slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom 4 hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěla zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: uh-huh.
1: Byli tam moji bráchové s rodinama,
0: uh-huh.
1: Byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky doteďka.
0: Uh-huh.
1: A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé v životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
0: no
1: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráčkou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli, já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdicích na Šumavě, můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet, všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil, všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale ano, 80 je 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80 jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti.
0: Takže no tak to je krása.
1: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo.
0: Mm-hmm.
1: Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
0: No tak krása.
1: Bylo to nádherný.
0: Aha.
1: A já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
0: něco,
1: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval.
0: Hmm.
1: Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
0: Ano, ano.
1: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
0: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit příště. Naslyšenou.
1: Ano,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte. Spadl,
1: zrobil si krčí páteř, přestal mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg a 45 kg.
0: Tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda.
1: Vzpomínám na to ráda. Ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel,
0: jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem teda ani ve špitálu volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, kdyby přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě, jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mém společném životě bylo jenom on prostě, dal mě prstinek, měli se sebrat, A zase už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, tepala se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 25 musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám a chybí mě teda, mám tady fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak, Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké drobné radosti. Děkuju, nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik skupina Elán právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdravím, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc, málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, si se později, ale vdávají se později, doma 20. Se potkala na inzeráce, poznala manžela, no a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečko.
1: I když nám nebylo dopřáno, že jsme děti jsme neměli, no ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Špandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti, dva kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mérene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci držou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spravili, veši natírali na kostele, víte, ve Velkých Kalnovicích, tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve Velkých Kalnovicích, to je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Dělal jsem pěkné mládí, to se nemůžu stěžovat. Před na prázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nemůžu stěžovat. Dělal jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manželův bratr, manžel pocházel z 9 dětí a taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Takže jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, to bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale prvně neměl nějaké bolesti nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli prolejatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva, ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No, takže manžel, prostě jsme byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden v pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, dnes karanténě, nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordeláři, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak se děl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, on se tam přeblíkal v té budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, no, tak tohle to už je zase trošku jiné téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: To nejlepší vám musím říct.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel. Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No, na druhý den zvonila policie. Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo. Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě, nevím, co se dělo, byla jsem prostě měsíc v komatu. A když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Pani Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím. Pani Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak bylo druhé, to bylo v roce 2003. Tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnici.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem ho pozval dom na hostinu, takže to bylo druhé šťastné okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta, že mám syna.
0: Jasně, jasně. Jako, no tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: Pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem obdobil, že nás to utopilo. No a teďka, už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete, paní.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na ní zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte,
1: takže
0: bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. A dneska, paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, v práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, Olomouce. A hádete co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a je tady děsný sucho, takže v tom mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano. Takže no tak výborně.
1: Takže se radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná nebo co, takže bych ho moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzal. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je to za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: Paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Vidíte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stypkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu to ještě nechce spát.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastný ženatej s manželkou. Rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
0: Jo.
1: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
0: ano,
1: že jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější roky jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
0: no, jasně.
1: To hospodaření je mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
0: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
1: no,
0: prostě.
1: No, tak on to dělal celý život, nic jiného, jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
0: No a vy hospodaříte tady stále?
1: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
0: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
1: No, tak moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
0: Jasně, no, jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim daří eventuálně.
1: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zas neřekli, no, tak my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
0: Jo.
1: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
0: nebo
1: štěstí má být součást tomu štěstí jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
0: nebojíte,
1: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
0: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
1: Přesně byla, že? No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
0: Jo, rozumím.
1: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
0: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
1: Ne takovou chvilku poezie, ale to je jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
0: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
1: Neštěstí, jo? Můžu?
0: No je, můžete.
1: Jdou nám vstříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprost barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, než štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
0: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
1: Taky a sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
0: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
1: Za každou mitrou. Už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skolotečku.
0: Ano, no. Ano, trochu nám máva.
1: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
0: Přesně tak.
1: Ty už jsem hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
0: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště na slyšenou. Dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Jsem seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je. A manželka říká, teď jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: A já jsem si kýblu brát vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loustám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No, štěstí pro mě. No, jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já kolem sebe.
0: Ano.
1: Dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě,
0: mm-hmm,
1: pro ty, co dovršili 80 let,
0: ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města,
0: jo.
1: Na takový posezení, a já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako, tak jsem si tak, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, na přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, když dlouholetým panu učitelovi třídním při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí,
0: uh-huh,
1: a mám snahu zase něco zajímavého napsat.

0: Ono to není tak jenom lehký něco napsat. Já toho popíšu, ztratím mu toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
1: jo, jo, rozumím, rozumím.
0: Pan Čelka vypisuje sudok a křížovky a já zas vypisuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, já bych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi dělal teda to zpřátý, to jsem si hned myslela, jo. To je dobré článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím tě, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to znáte to.
1: To
0: a pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netypli mě, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky. Se mě, jako je to zabraný, já, nebo není to zabraný, a pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možnost se spojit.
1: Jo, jo, jo, někdy je to zakletý, ano.
0: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
1: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém
0: ano,
1: životě.
0: Ano,
1: to je dobře.
0: Velice dobře, paní redaktorko.
1: Tak, já moc děkuju za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumír, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
0: Mějte se hezky.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

paní má se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Do postup mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale a k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí, a to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál, vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku? A museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte? A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se dovolal.
0: Mm-hmm.
1: A hodně zdraví hlavně, tak o štěstí. No štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil. Že?
0: No krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po 2 rokách byla na operaci kyčelního kloubu a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné. Takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit, pomalu chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No. Jo, jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi.
1: No.
0: Už to kvasí.
1: Ne.
0: Ne.
1: Pani povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho, mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal jsem.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je, je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě
0: zatím
1: jsem
0: slyšel, nic?
1: Že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zalije, aby to šlo lehčí, že? No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že ten, no.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása.
1: Z těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: To je pravda, to je pravda,
1: no,
0: ano.
1: No.
0: Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí, děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, jo, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrnova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak. Protože jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? Jo. Šťastný jo. Může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Může, čekáte může. Na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na tykání, tak to byla tutovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: mě,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím, když se na to necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijedou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijedou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělí, úžasné. A už jsem se s takovýma parama seznámila, takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že něco takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: jasně.
1: A tím úplně žiju. To jako... Hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry, já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysoci. Můj tatínek měl skoro 2 metry.
0: Jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už ten 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal ten nejmladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, tačko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí počtačky manžela.
0: Jo, jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, no, prozraďte. Je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju.
1: Děti.
0: Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, no, ať jste se rádi
1: my
0: spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaké u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete
1: ale
0: mít taky zalito.
1: Konze.
0: Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuji moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, tam mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, co je.
0: Mm-hmm.
1: Hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno hojí a
0: ano.
1: Je v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: Jo, jo.
1: To je moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí přišlo za vámi v životě, našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla, no.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: A mě taky. Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: Byla
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to víte, že na ty srazek Že to byl nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenomže teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Přišli jsme dom, navečeřeli jsme se. Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: přištanou,
1: no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Ale
1: dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo jenom modřinou.
1: No, budu sice pajedat chvíli, ale člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: jo, tak to
1: už mě nevadí, tak na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě, paní Vlastino, přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě zatisko pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a s tím svým synem.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky, ať se vám dobře spí a ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou noc. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadalo to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. Já to moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bojí takhle všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to je jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízele, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo. Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: Hlavně jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a zkrátka s většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, Jano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janu z Alojzova a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, toto téma Boží od Bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když, i když je člověk smutnej, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já, vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti, a vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím a to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, všetci naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný, a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: jo? Ano,
0: ano,
1: jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost, ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to
1: mě
0: je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo, rádio.
0: Jo, jo, tak, já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst,
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek v školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako při vstupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: A možná to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak si hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a
0: děkuji.
1: Taky přeji hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Otvírá.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židlochovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

našim skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na do smrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
6: Já jsem si, víte, pravý autor, představoval takovou tichou komorní hru.
5: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
6: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
5: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
6: Ale tak jsem to nemyslel.
5: Víte, zrovna ta nejlepší scéna. Vždyť jinak by první akt neměl akt šluz.
2: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
5: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
2: A k čemu balkon?
5: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
2: Proč by z něj skákal?
5: Protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou, konvenční utáhaninu, no ne?
2: No to se rozumí, že ne.
5: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
2: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
4: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a blučivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
5: Tak dámy a pánové, začneme.
4: Na smrt unavený sbor se rozsedí u rozvyklaného stolu.
5: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
2: Nic.
5: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
4: On zkouší na jevišti.
5: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
2: Nic.
5: Tak sakra, kde je Klára?
2: Nic.
5: Kde je paní Y?
4: Možná, že stůně.
5: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
4: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
5: Vstoupí Katuše.
2: Nic.
5: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
7: Ano, já vím.
5: Tak čtěte. První akt. Vstoupí Katuše.
7: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
5: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
2: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
5: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
4: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
5: 6.
4: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
2: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
4: Kdy se vrátí váš manžel? Čte mim mrtvolně.
5: Manžel. Opravuje režisér.
4: No tady mám manžele.
5: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
4: Tak ať to pořádně opisují. Praví mim s odporem a rije tuškou do role.
2: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
7: Počkat, tady mi chybí věta.
5: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
4: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
2: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
2: A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
5: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není nic je stůl, tak. Milost paní, přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
4: Zkouší na jevišti.
5: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě 3 kroky naproti. Dělejte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, je to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
5: Co to čtete?
3: No první akt, druhá stránka.
5: Ej, tak to tam není. Kde to máte?
3: No tady.
5: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
3: No vidíte asi, jo.
5: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
3: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
5: Ej, to není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
3: No já jsem myslela, že to je monolog.
5: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
8: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
5: Vejde Katuše.
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
5: A musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
5: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
4: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Malucta.
8: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák milospaní, Klára, ať vejde.
5: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
8: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A kluci, na takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. To se ví, kdo víš, kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal. Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech, tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám ždibec fantazie nebo důvtivu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha. Zkrátka, záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, zas prachobyčejná zlodějna.
2: A strejda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ si ten není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale toho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami.
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá pro starého pána udělat.

0: Co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je na pováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, démon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě, ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten byste věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: Tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý pitr. Holt, co se dá dělat? My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, no. Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho najít.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblibě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám, že jo?

nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

klepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu jsme.

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lirickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Bašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije. To je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba. Proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už by s tím mohl být konec, s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si tohohle týdne už zase vykrat dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, brčel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždy ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nynčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a roškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človíčku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. No a vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověči byli pro kočku. Ale dyč, zaupěl hlas, když já je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky, když já je slyšel. Bránil se hlas. A zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši, pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako myslíte výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlen. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Olenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvítte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec. Jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno: každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, řinčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám.

bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.